0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále se zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zoba.
5: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

posloucháš Fresh Radio. Fresh Night. Wow.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

potichu dává pozor a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, protože

0: tě neutekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, prosklených

Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš, polovině toho, čeho vidíš. Když spíš třeba host, neříkej jim, čím se živíš. Kanu rápi s tebou a jsou do vaťskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a pouká

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Učávo, dělejtelové, do všech ulic, čávo.
2: Dobrý ráno, nejčas se vale ve faně.

0: neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM. Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

Franky na Fresh Radio.

0: 5. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zlobák.
2: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz
5: Yeah, let's go to the beach.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Majáles Ostravské univerzity je tady! Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu. Nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: A teď řekne basta.
1: Basta.
2: Aj.
3: Počasí.
4: Počasí.
2: Počasí.
4: Počasí.
5: Krásné dobré ráno na Freši. Jak dnes bude? Aktuálně máme okolo 11 stupňů a mohli bychom se dočkat až 23. Bude částečně oblačno a s největší pravděpodobností se dneska ještě nedočkáme toho deště.
3: Fresh
4: zprávy.
3: Fresh zprávy.
4: Fresh zprávy.
0: Pěkné ráno, 6:01. Připravené pro vás máme také první fresh zprávy. V Bohumíně začíná modernizace základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá 2 roky.
6: teda.
0: Přes 400 žáků, kteří školu navštěvují, dostane vysvědčení už 19. června. Informovala o tom včera mluvčí radnice Jana Končítková. V ostravském obvodě Poruba dělníci upravují zámecký park. První fáze rozsáhlé proměny parku bude stát 36,5 milionů korun. Jde o jednu z letošních nejnákladnějších investic z této části města. Informoval o tom mluvčí radnice Martin Otipka. Úpravu parku obvod chystal dlouhodobě. V roce 2019.
5: Chceš nějakým způsobem pomoct? V roce 2019.
0: Tak, v roce 2019 nechala radnice zahloubit horkovod a zároveň vykoupila a odstranila objekty autoservisu a sběrny. Loni byla opravená část náhonu a přípojka horkovodu. Letos už se práce zaměřují na proměnu parku v části mezi Porubskou radnicí a zámkem. No a přesuneme se taky ke sportu. Reprezentace do 18 let převzal trenér Jan Tomajko teprve loni, ale už letos ukončil s týmem 12-letý medailový půst na mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let. Říká, že všichni mají dobré nastavení a pevně věří, že se budou zlepšovat. No a zlepšovat se ale nemusí úplně útočník Martin Nečas. Ve druhém zápase čtvrtfinále playoff NHL pomohlo svému týmu Colorado k druhé výhře nad výběrem Minnesota. Skóroval a asistoval. Gratulujeme.
3: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava.
5: Ano, Honza Prdnický se vydal na rokovou dráhu zpěváka, no a já jdu trošičku na té cesty. Nic zásadního tady nemáme, možná jenom v Plesné si dávejte pozor, na ulici 26. dubna došlo tam ke střetu osobáku nebo automobilu se srnou, tak dávejte pozor po ráno na ta zvířátka samozřejmě, protože to jako často nemusíte vůbec čekat. No a je to velké překvapení, které může stát i dost peněz a může být nebezpečné. No, jezděte krásně na cestách, hlavně bezpečně a ještě jednou pěkné ráno.
0: A hlavně s Freshem, že jo?
5: S Freshem. Dneska
0: tady Honza Kuchař a roku Honza Prdnický.
3: Doprava?
4: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále se zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
7: Teď, když už můžeš mít doma 3 holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
8: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
9: Jako teď?
8: Ne, na Poesfestu.
9: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
8: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
9: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
10: Jako tak, to my si dáme na zoba.
3: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Fresh.

0: Dobré ráno na Freši. No, my se snad dneska toho deště nedočkáme. Kde mám nějaký pěkný podklad? Už je to tady, dobrý. Tak ještě jednou dobré ránko.
1: Dneska nám
0: asi pršet nebude. Tak bude muset ještě chviličku vydržet. A snad už zítra, Honzo.
1: No ale tak takhle, my jsme avizovali včera, že dneska by už teoreticky mohlo. Navíc já, když se kouknu, teda já nejsem žádný meteorolog, ale já, když se podívám... Meteorolog.
0: No, dobře.
1: Meteorolog.
0: A s tím krablákem by to nešlo, jo?
1: No, a já bych ti chtěl říct, že pršet nebude ani zítra. Teď koukám jako tady na to. A teoreticky možná by mohlo dneska večer něco málo sprchnout, ale... Nedostatek vláhy nebo jakoby nedostatek vody, která je potřeba, protože je sucho, stále přetrvává a minimálně ještě do soboty přetrvávat bude.
0: Na jedné straně dobře, hraju venku, hraju nějakou svatbu, nějaký ten obřad, takže možná jsem rád, že na mě pršet nebude a nebudu muset řešit nějaké ty stany a tak.
1: Ano.
0: No, na druhou stranu samozřejmě moc špatně, no, protože je moc sucho a už všichni víme, že hrozí nebezpečí požáru, tak dávejte pozor na ty cígy.
1: Žádný otevřený oheň, nic takového a hlavně pozor, jo, ono, není to jenom o tom, že hrozí nebezpečí požáru, ale včera jsem mluvil se strejdou, který má jakoby na chatě bazén, že jo, velký a každý rok ho napouští ze studny a on má strach, že letos to jako úplně nebude možné, že nejlépe už by chtěl, protože teplo je, tak aby se ta voda vyhřála. No a říká se, tyhle, já nevím, jako asi to ani jako nedopadne, protože prostě to nejde, to prostě voda jako není, v té studně je toho taky málo, musí se šetřit, no, takže možná se co, možná se nebudeme ani koupat, nic.
0: No, pojedeme někam k moři, nebo na nějakou tu Olešnou, nebo...
1: Snad aspoň tam voda bude.
0: Víš co, Honzo, každopádně, když už jsme u toho tématu, já myslím, že se tomu dneska nevyhneme a já už budu tvořit frešulínu na to sucho. Kdyby vás náhodou napadly nějaká slova, posílejte, může to být úplný bizárek, něco, co s tím vůbec nesouvisí.
1: To je fakt. A vlastně pozor, jo, dneska to je poslední frešovka Honzy Kuchaře, protože dneska je tady se mnou Honza, jakoby naposledy ve dvojici Honza a Honza.
0: Ano, ano.
1: Že?
0: No.
1: Tak dejte vědět, čekáme.
2: WhatsApp 77 337 103.

0: aktuální čas, posloucháte na ní Bon Appetit a Fresh Radio.
1: A my se tady s Honzou podivujeme, jak jsou někteří týpci bodří a řekl bych sebevědomí. Jo? No,
0: jako, to je jako, druhý kořínek, jako, vážně.
1: No, protože Honza tady přečetl jednu takovou zprávu, kdy nějaký ten strojvůdce tady nedaleko, že? Nebo kde to bylo?
0: Na Přerovsku, ano.
1: Na Přerovsku nadýchal neskutečných
0: 2,8 promile alkoholu v dechu. Já teda jako jsem četl, že on normálně nastoupil do své služby v Přerově, pokud se nepletu, na nádraží do osobního vlaku a v Lipníku, pravděpodobně v Lipníku ho nahlásil jiný zaměstnanec Českých drah.
1: Bonzak.
0: Na policii s tím, že jako se mu úplně nezdá chování tohoto mašinfíry. No, odůvodnění bylo i od cestujících takové, že tedy pomalu se rozjížděl, jako zvláštně nabíral zpoždění, zapomínal otevírat dveře a tak dále, což jako lidech evokovalo něco, jako že to není úplně v pohodě. No, zavolali, strážníci přijeli a naměřili mistrovi 2,8 promile alkoholu v dechu. To je neuvěřitelné, to je strašně moc.
1: Neskutečné, že jako ti to dá, jako, že do toho, že dobře, kdybys do auta ještě, ne, neříkám, že pochopíš, ale no.
0: A ještě pozor, ještě je tady jedna důležitá věc, to nebyla ranní směna. Aha. Ten mašinfíra nastupoval na odpolední směnu v 16:00. Hmm. Takže rozumíš, on prostě jako si zašel na oběd, dal si jedno, dej mi ježeno, já jdu do práce. Jo.
1: Co děláš? A no prostě, a tak trochu jezdím vlakem.
0: No, a tak to jako dopadlo. Na druhou stranu, dobré zprávy jsou ty, na téhle zprávě jsou i dobré zprávy, jo. A to ty, že nikoho nezranil a nic nezničil. Tedy jediná škoda, která jakoby ušla, bude ta, že ten spoj, na kterým jezdil, dál už nepokračoval a ten den ho nikdo nenahradil. Jo. Hmm. A to jako bude dost peněz, ale i tak zaplať pán Bůh za to, že nikoho nezranil a nic nezničil.
1: Dopadlo to dobře.
0: Ano, České dráhy ho vyhodili.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží. Ty nejlepší 4 dny v roce přinesou ještě větší show, silnější atmosféru a program, jaký Ostrava ještě nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: DAB FM anebo apka.

0: Taky Kelet, hitovka nám právě teď 6 hodin a 31 minut. Pěkné ráno přejeme.
1: No a my jsme slíbili, že bude dneska nějaká ta frešovka, samozřejmě na téma sucho, a vy jste se někteří probudili a už mě tady zasypáváte slovy.
0: No? Ale tak hele, schválně, jaké slovíčka přišly na tvou úrodnou půdu, co?
1: No, tak byly tam legíny, které zarezonovaly včera, teda.
0: Ano.
1: Tak na legíny si možná dneska vykašlem, ale chtěli
0: ty
1: tam...
0: Ty byly včera už, jo?
1: Jo, ty byly včera, byly dobré. Legíny, nevím, kdo jste slyšeli, ale óda.
0: Dalo se to.
1: Prsa, léto, bazén, voda, rozmnožování, sucho a Sahara, jo?
0: No takže no, vlastně jako všechno, co patří k létu, normálně.
1: Jasně, jako. Ale všechno tam jako nebude, určitě ne, ale tak je taková lehká, není to žádná hitparáda, jo, ale dobrý, na to, že to je tady za 5 minut.
0: Jasně, je to výborné. Honzo, je to výborné. Mimochodem, my si to dneska musíme užít na 100%, protože Honza Kuchař je tady dneska jakoby v uvozovkách naposled, že jo?
1: Jasně.
0: Tak frešovka bude, nebojte. Dejme tomu ještě pár okamžiků, ať to Honza nachystá a bude to v suchohere.
1: A budete v suchu, no to bude v suchu.
0: A bude to super, jsem řekl, ale v suchu to bude taky. To,

0: Jo, jo, ano, ano, ano, slyšíte dobře. Frešovka Honzy Kuchaře je tady. My to dneska máme jasné na téma sucha. A to sucho je velké, je nepříjemné a věříme, že sprchne a věří i Honza Kuchař a jeho Frešovka. Připraven, můžeme na to?
1: Jdeme na to!
2: Frešovka! Frešovka! Honzy Kuchaře!
1: Marné čekání na trochu vody, co by na Ostravu spadla z oblohy. Dnešek měl vypadat už trochu slibně, ale tráva dál bude vypadat spěhle. Vkrádá se myšlenka na pěstování tropických plodů. Bazén, prsa, voda, pomeranče na zahradě možná mít budu. Ale vypadá to celkově, že se na lepší časy blízká, že snad každým rokem nebudu muset se trmat se do Chorvatska. A za peníze uspořené postavím taky bazén, že tam budou také baby, které nevidíš ani na dovolené.
2: Frešovka. Honzy Kuchaře. Kuchaře. V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
3: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
2: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
3: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
2: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky.

0: Hrad a Tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ráno má chutnat.

0: Dobré ranko na prši a my tady máme ranní jukebox, takže jestli máte nějaký song, který v tomhle počasí zrovna chcete slyšet, tak jsem s ním.
1: Jo?
2: Jukebox, Fresh Radio.
1: Třeba voda, čo ma drží nad voda drží nad vodou.
0: Jo. To by klidně mohlo být, no. Třeba bychom to našli v nějakém remixu, aby se to tak jako trošičku hodilo.
1: No, nebo kde se ještě zpívá o vodě?
0: No, vím já. No ještě... Hradišťa, ne? Takové máte.
1: Hradišťa, ano, a ještě voda, holka nesedávej u potoka. Voda,
0: no, to je zase jiná.
1: Potoce se voda točí, pode mele tvoje oči. No, tak teď žádný potok není, já jsem viděl, hele, včera jsem projížděl přes most Pionýrů, to je tuším, nevím, a koukal jsem na řeku, na Ostravici a říkám si...
0: Na kolik to?
1: Tak tady jako, tady nic není. Tady já jsem si říkal, vždycky, proč v té Ostravě sakra taky neplujou ty lodičky po řece, víš, a vypadalo by to hezky, no tak a kde by tady pluli, když tam je vody pokotníky,
0: no.
1: Takže asi ne, no.
0: No tak... ono, Honzo, ještě nedávno se přemýšlel nad tím splavněním té Odry, jo, jako vem si ten Bohumín a tak, jezdili by tam ty velké nákladní lodě.
1: Právě.
0: No, asi jim jako doba nehraje moc, nebo vůbec situace nehraje moc do karet.
1: Nejde to, no.
0: Takže to vzdali, a protože vody prostě není, no.
1: Tak minimálně aspoň tady v éteru nějakou vodu ještě pořád máme a klidně vám i nějakou tu vodu předáme díky Jukeboxu.
2: Jukebox Fresh Radio. Volej do studia 77 337 1036.
1: Tak, hele, jako takhle, volat nemusíte, ale klidně napište, dejte vědět, my vám něco zahrajeme. Jukebox se startuje teď.

0: No není o čem, je to tady 6 hodin 52 minut a jukeboxy.
1: Jukebox Fresh Radio.
2: Ano, máme tady ranní jukebox a my si pustíme někoho, kdo měl nějaké to hudební přání, Honzo. Jak...
3: Tak, dobré ráno, kluci. Dobré. A všichni frešáci. Ten pracovní týden zkracený je skoro za náma.
2: Jo.
3: A tak mi napadlo, že bychom dneska mohli maličko zpomalit a mohli bychom tam pustit nějakou pecku od další legendy. Tentokrát žánru hip-hop, co třeba Tupaka,
0: wow.
3: Co chlapi, dali byste to tam?
0: Wow.
3: Tak zatím, čaute.
0: Čau.
2: Máš ho mít?
0: Teda Dané, ale ty jsi mi ale, jak se mu jim říká, ty jsi mi ale jako, gurmán.
2: Gurmán, jako takový fanšmekr, no jasně. Come on, hey.
0: Ok, ale tak jako, ano, není
2: takže,
0: o čem.
2: Takže stáhněte ty okýnka, jo, yeah. Nahoďte tu ruku správně. Yeah,
0: počkej, a to mi připomíná, že bych...
1: Rapovánky Honzy Pernického.
2: Come on, pojď.
0: Je to tak, dobré ráno, vidím, že letí pták, ano. Je to tak, jo, letí pták, aha. Juboxy a taky Honza Kuchař s harmonikou je tady. Tupak hraje do podkresu, myslíš si, že je...

0: Počasí. Počasí. Počasí.
1: Dobré ráno, jak dnes bude venku? No, bude teplo a toho deště se nejspíš nedočkáme. Aktuálně máme okolo 13 stupňů a mohlo by být až 23, no možná ten deštíček až teprve zítra, nebo možná k večeru.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Dobré ráno, 7 hodin a taky další zprávy na Freshi. V Bohumíně začíná modernizace základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá 2 roky. Přes 400 žáků, kteří školu navštěvují, dostane vysvědčení už 19. června. Informovala o tom včera mluvčí radnice Jana Končítková. V ostravském obvodě Poruba dělníci upravují zámecký park. První fáze rozsáhlé proměny parku bude stát 36,5 milionů korun. Jde o jednu z letošních nejnákladnějších investic v této části města. Informoval o tom mluvčí radnice Martin Otěpka. Úpravu parku obvod chystal dlouhodobě. V roce 2019 nechala radnice zahloubit horkovod a zároveň vykoupila a odstranila objekty autoservisu a sběrny. Loni byla opravena část náhonu a přípojka horkovodu. Letos už práce zaměřují na proměnu parku v části mezi Porubskou radnicí a zámkem. No a koukneme taky na sport. Reprezentaci do 18 let převzal trenér Jan Tomajko teprve loni, ale už letos ukončil s týmem 12-letý medailový půst. Na mistrovství světa totiž získali bronzovou medaili a trenér Jan Tomajko říká, že všichni mají dobré nastavení a pevně věří, že se budou zlepšovat dál. No, zlepšovat se ale nemusí útočník Martin Nečas. Ve druhém zápase čtvrtfinále NHL pomohlo svému týmu Colorado k druhé výhře nad výběrem Minnesota. Skóroval a taky asistoval. Gratulujeme.
0: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, máme tady dvě aktuality z Moravskoslezské metropole, a to konkrétně na ulici Vratimovská. Si dávejte pozor, kousek od Nové Huti. Je tam překážka na vozovce, převrácené vozidlo. A taky vy, kteří směřujete po dálnici, po D1 směr Polsko, tak dávejte pozor, protože je tam nějaká překážka na vozovce, je to na úrovni Svinova. Pluje se zvýšenou opatrností, tak opatrně, ať se nám na těch cestách něco nestane.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Teď, když už můžeš mít doma 3 holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
7: Vyhrávej skvělé ceny!
5: Bon appetit. Monika Dudová

0: Jo, květen, to je krásný měsíc. Možná bych řekl i nejhezčí, jeden z nejhezčích měsíců v roce. To teda jo.
1: No ještě nemáme takové horko a můžeme si užít nějaké ty venkovní akce, možná i festivalky.
0: Ano.
1: No a jeden takový nás možná čeká i zítra.
0: Je to tak? Zítra tedy startuje další ročník ostravského Majálesu, tedy Majálesu Ostravské univerzity. Pozor, ono je důležité říct, že celý tenhle Majáles v kampusu právě Ostravské univerzity si studenti organizují sami. A to je na tom jako to nejhezčí, že vlastně to všechno, co tam bude a to všechno, kdo tam vystoupí, mají na svědomí právě studenti Ostravské univerzity.
1: No, to by mě hodně zajímalo, že si jako vyklepali ty prasátka a složili se na to, že by zaplatili celou tu produkci. No to možná to, se o tom něco dozvíme.
0: Honzíku,
1: ale
0: doby, kdy studenti neměli peníze, jsou dávno pryč. Hele.
1: Mm-hmm. No, já to pamatuju 25 let zpátky, tak možná budu mít možnost se dneska zeptat, jak se to tady jako dělá, jak to ti studenti mají. Jo?
0: Třeba jo.
1: Protože když se takhle pohybujete na té Ostravské univerzitě a podél toho kampusu anebo poblíž.
0: Ano.
1: Tak jako hledíte a připadáte si, pro mě to bylo jako v Americe, jo, fitko, telefon,
0: jo,
1: pičičko, všechno, kávička.
0: Ano, kávička.
1: Já říkám, ty brďo.
0: Oběd.
1: To, kde to jsme? My jsme chodili
0: co
1: jako
0: co jsi za studia obědval ty nejčastěji jako
1: ne, my
0: student.
1: Jsme chodili jako chudáci, jo, s tím baťuškem, jo. Plantali jsme se po těch hospodách.
0: Vodu na záchodě si začepoval, viď?
1: No a
0: žádné kafe?
1: Jako víš co, seděli jsme někde na klepáči možná ještě, protože prostě nebylo, no. Jako,
0: a tak to
1: no,
0: je, hele, no. Všechno, hele, to nezastavíš, prostě pokrok, je to tak, jde to. A my zítra budeme slavit právě další ročník Majálesu Ostravské univerzity. Pozor, ono je důležité říct, že vy si díky tomu můžete tady na Fresh Radio vyhrát i 1000 korun na Next Bike. To znamená, že přímo do kampusu Ostravské univerzity můžete přijet na kole od Nextbike a úplně zadarmo. I o tom budeme mluvit, nebojte se, my jenom chceme říct, že Majáles Ostravské univerzity startuje zítra od 14 hodin, právě jak už jsem zmiňoval, v kampusu Ostravské univerzity.
1: A program je neskutečně nabitý. Možná o tom řekneme v průběhu dne ještě více, takže vy, kteří nemáte zítra nějaký ten plán, tak možná jako dobré doporučení, protože zrovna Majáles Ostravské univerzity.
0: 100%. Hele, Honzo, jak říkáš, vystoupí třeba, já to jako řeknu, už tak jako potichu, jako headliner večera vystoupí drum and bassový DJ Sota, jo, to je jako pozor, to je velké jméno, protože Sota vystupoval i v rámci festivalu Beats for Love, jo, teď nevím, jestli 2 roky zpátky, takže jméno je to fajn, anebo pokud chcete něco českého.
1: A jo? Za kapely třeba jedna taková Poetika, tak kdo máte rádi, tak zrovna zítra v Ostravě,
0: jo?
1: A no, tak více
0: a bude
1: už
0: spoustu dalšího. My teď nabídneme právě něco od Poetiky, abyste jako měli představu, co zítra v Ostravě v rámci ostravského Majálesu uslyšíte. Tady to máte.

nocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: nemyslitelně. Ke květnu patří Majálesy a my máme radost, že můžeme být u toho Majálesu Ostravské univerzity znova i letos. Je to super, navíc pozor, letos nám Ostravská univerzita věnuje pro dva posluchače poukaz v hodnotě 1000 korun na Next Bike. To znamená, že vy budete moct přijet na Ostravský Majáles zítra na kole, jo?
1: No a vy někteří jste zaspomínali, jaké to bylo v těch některých letech.
0: V letech jako, minulých.
1: Jakože rok 2008, 2010 tady padl. No je to jinak, vy vzpomínáte s tou láskou, samozřejmě je to jednoduché. Je to proto, že jsme jste byli mladí.
0: No, dobré ráno.
2: Ale chlapi, a pamatujete si ještě ty staré Majálesy, které byly v Porubě na VŠB, tak rok 2010, 2012. To byly pařby teda, to vám řeknu.
0: To jsem si ještě hrál.
2: Když tak nad tím přemýšlím, tak možná, že ty nejlepší ročníky na tom ale jsou v té polubě byly ještě starší. Že to byl ročník možná 2.8, 2.7. Tak nějak, no.
0: To se narodila moje mladší sestra, ty jo.
1: No, tady Honzík tady ještě nebyl, ty jsi byl
0: ne,
1: úplně někde
0: jako
1: jinde.
0: Ne, jako jsem tady už, to jako jo.
1: Jo, ale, jako jo, ale no.
0: Byl malinký ještě.
1: Kde jsi byl, prosím tě, ve školce nebo?
0: Ve školce jsem, po obědě jsem šel ten den.
1: No a to já jsem se motal s tím baťohem, říkám, kolem té Ostravské univerzity.
0: No, ještě a pamatuješ si to?
1: Tak pamatuju. Tak
0: jaké to bylo teda? Jako,
1: tak bylo to takové jako...
0: Bylo to dobré?
1: No bylo to fajn, ale tak jako byla to dřina, tak víš co, studovali jsme, no a říkám, nějak jsme chodili po těch hospodách a, no, a motali se po Ostravě prostě, ale nebyl, nemělo to tu, určitě to nebyla kávička, tak jak jsem říkal.
0: Takže ty jsi měl vlastně Majáles celý školní rok, když na to přijde.
1: No, já
0: skoro,
1: nevím.
0: Skoro.
1: No. Ale pozor, já jsem jezdil už od svých 18-19 jsem jezdil autem a to někteří nebudou věřit, nebo vůbec ti mladí, jako nepochopí, že já jsem z těch Šlerovic tehda vyrazil autem, já jsem to zvládl za 14 minut.
0: Aha.
1: To nebyly žádné křižovatky, žádné semafory a já jsem zaparkoval na tom dvoře té Ostravské univerzity. Aha. Neskutečně, jako chápeš, to dneska řekneš, jednak tam není vůbec místo ani někde poblíž, jo. No ale já jsem přijel ten dvůr, tam jsem si sehnal nějaké klíče, nebo mi otevřeli,
0: jasně.
1: Já jsem si tam jako zaparkoval a šli jsme jako na přednášku, jo.
0: To je vrchol.
1: To je.
0: No. To je jako promiň, no, ale to je vrchol.
1: To. A tohle dneska, ta stejná cesta bude trvat tak 45 minut, možná někdy hodinu. Mm. A no, to je jako neuvěřitelné. To je taková změna, že...
0: No, ne, to už nevrátí.
1: Nejde nespomínat.
0: Je to fenomenální, píše Bebe. No tak je to tak, je to fenomenální. A my posíláme i něco fenomenálního právě teď do vašich uší.
1: Ano, pro nás.
0: Může být, ne?
1: Pro nás pamětníky, jo. Samozřejmě, jasně. Takže všichni, kteří na to rádi vzpomínáte a... no, tak pro nás pamětníky.
0: Pro vás, no. Pro vás, pro generaci Y, takzvané.
3: Generace Y na

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
2: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
8: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Jež 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
9: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.

0: Ale jo. Jo, protože my tady za chviličku máme kvíz naopak. No a my vám pošle možná zprávu, nebo necháme poslechnout, tu, kterou nám tady poslala Moňa, která to není a která užívá.
1: Takhle, jestli ano, no já si ty jsi to prozradila, já chtěl, jestli byste jako poznali podle pozdravu, kdo to je. Poslouchejte dobře, jo?
2: Buongiorno, buona mattina, čau.
1: Monika! Tak Monča je tento týden v Itálii, to jste pochopili, protože místo Monči je tady Giovanni.
0: Ano.
1: Kuchařito.
0: Giovanni Cucchino.
1: Ano, Giovanni Cucchino.
0: Cucchino. Buongiorno.
1: Buongiorno, Giovanni, buongiorno. Prego. Grazie.
0: Giovanni Pervitino, nebo je
1: Pernito, Giovanni Pervitino i Giovanni Cucchino.
0: Buongiorno,
1: buon appetito.
0: No, ale proč jsme se tak jako zakecali s

0: Pražáci, tohle je poslední možnost, poslední výzva, jak se probojovat do velkého finále a vysoutěžit si italský balíček z Verony, z Lago di Garda a taky z Trenta. Konec hlášení.
1: Jak to od ní zní tak jako sexy, že? Z Verony, z La Bodyguarda. Jakého bodyguarda tam jako má, Moniko? Nemáš dva bodyguardy máš tady?
2: Naše Monika Bellucci z Fridge Radio. Zdravíme John Cucchino a Giovanni Pervitino. Dobře, krásné, dobré ráno.
1: Ale ty tam máš ten italský tón.
2: Ne, to je ta intonace.
1: Dalo by se v té intonaci italské mluvit i v česky?
2: No zkusíme frešulínu, že bychom zkusili. Jako v italštině.
1: On za kuchař, možná zaspívá frešulínu, italské to je, batekej, to klidně slovo, a my jenom připomínáme, že dneska poslední možnost dostat se do zítřejšího finále grande.
2: Buongiorno,
1: finále grande.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
2: Zve Fresh Radio!
3: Kartel Pizza Ostrava.

0: Pizza.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
0: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Kvíz naopak je připraven, abychom někomu zítra rozdali italský balíček v hodnotě 2000 korun od naší Moniky Dudové. Dobré ráno, kdo bude soutěžit dnes?
1: Dobré ráno, Oldis u telefonu, věrný posluchač.
0: Oldis?
2: Yes.
0: Olis?
1: Oldis.
0: Volis mají výborné dorty teda.
2: Ne, výborně, ale víme, zdravíme a asi půjdeme na to, protože ty nás dobře znáš, tak pojďme, nebudeme zdržovat.
0: Jo,
2: asi.
0: Není o čem, hele, 10 otázek ti položíme, ty musíš na těch 10 otázek odpovědět špatně, když to stihneš v rámci jedné minuty, tak si v zítřejším finále o italský balíček, OK?
1: Dobře, OK, ale jenom tak dodám, že mi vypadalo to, jo, občasně, takže ať víte.
2: My jsme zvyklí ze včerejška, no, víš co.
0: Snad to dáme, hele,
1: já to poslouchám teda.
0: OK, hele, tak pojďme na to, zkusíme to, 3, 2, 1, teď.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
2: K čemu slouží popelnice?
1: Na oběd.
0: Jaké barvy najdeme na české vlajce?
1: Ještě jednou, narozumím to.
0: Jaké barvy najdeme na české vlajce? Výborně.
2: Proč mají ryby ploutve?
1: Ještě jednou, prosím.
2: Proč mají ryby ploutve?
1: Aby mohli běhat.
0: Ano, správně. Vyjmenuj tři věci, které nesla Karkulka babičce.
1: Pivo, rum a víno.
2: Dobře, co je to šťur?
1: Já bych řekl, že nějaký ptát.
0: Dobře, z čeho se vyrábí špagety?
2: Kde najdeme obočí?
1: Na hodnici.
0: Čím se živí blecha?
2: Sorry.
1: Pije pivo.
2: Čím?
0: Že pije pivo. No, může tak. Být, jasně.
2: Co dělá brankář?
1: Hraje na PlayStation.
0: Ano, správně. A teď vyjmenuj na závěr tři letní sporty.
1: Dobrý, jo. Takže, hokej. Hraní na PlayStation, hraní na počítači třeba.
2: OK, je to tvoje. To by teda, mohli dát, počkej, dáme ti nějakou tu fanfáru, ne? Vydrž.
0: Tak počkej, fanfára bude Honza Kuchař, Giovanni Cucchino, bere harmonikino.
2: Akordinino. Je to tvoje!
0: Bravo! No, takže my ti gratulujeme, si v zítřejším finále o italský balíček. Podotýkáme, že ten italský balíček doveze kolegyně Monika Dudová, která právě teď se v Itálii nachází. A já se tě ještě musím zeptat, byl jsi vůbec někdy v Itálii?
1: Prstem po mapě hledat, tak.
0: Prosím?
1: Prstem po mapě jsem byl v Itálii.
0: A to stačí, hele. To je úplně v pohodě, to bohatě stačí. Teď dokonce budeš mít třeba i italské víno.
2: Takže jestli budeš zítra ve střehu a zvedneš telefon, budeš vylosován, tak máš to štěstí, že přímo z Itálie, protože to není nějaké, že to koupíš někde v obchodě, ale Moňa to přiveze přímo z Itálie. Máš možnost vyhrát ten exkluzivní balíček, ve kterém nevíme, co bude.
0: Třeba tam bude i něco jako od Moniky Dudové přímo.
2: Mm-hmm.
1: Třeba
0: šprnu tam hodí svůj.
2: Začíná to mít kule.
0: Dobrý, volá dalších 5 lidí. Tak jo, hele, tak třeba zítra.
2: Dej se, ahoj, čau.
1: Já se, díky, čau, morci, čau.
3: Kvíz naopak.

0: No Honza a Honza.
1: Ano, a Honza se dočkali vzácné návštěvy jedné sličné dívčiny v legínách. Ne, my si děláme legraci.
0: Neděláme si legraci. My totiž včerejší téma bylo jasné, jo. My jsme tady řešili holky v legínách a řešili jsme tady konkrétně to, že ten frajer, který vymyslel legíny nebo jakýkoliv materiál přilnavý na tělo, byl prostě jako genius. Byl to jako výborný člověk. Já bych mu chtěl teď zpětně vzdát jako hold a chtěl bych mu říct, že ať mu je ze mě co nejvíc lehká, protože to, co vymyslel, nebo možná ještě pořád žije, jo, pozor, já nevím, jako, ale je to prostě jako pecka. A právě hostka, která bude dnes povídat o Majálesu Ostravské univerzity, který mimo jiné vypukne už zítra, má na sobě legíny.
1: Ano, je to tak, my jsme si pozvali, nebo přišla za námi Radka Fárková, která dneska přijde vykládat o tom, co se zítra všechno bude dít.
0: Ano.
1: No, tak my to dostaneme z první ruky, protože zrovna ona je ta, která to má všechno na starosti. A už jsem se ptal, jako, jak to teda jako student zvládne, když vlastně jako studuje, do toho ještě pracuje a do toho organizuje takovou velkou akci.
0: Ano, ano. No. Všechno se dozvíme, všechno.
1: Všechno se dozvíme, takže už po 8 po zprávách a Radka Fárková z Ostravské univerzity a takový ten...
0: A bude to 2-1 prostě. Bude konfrontována, uvidíme, co nám všechno řekne. My se ostatně na zítřejší Majáles Ostravské univerzity. Co? Těšíme!
1: Yeah.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Krásné dobré ráno na Freši. Jak dnes bude a jak dnes je? Aktuálně máme okolo 16 stupňů v Ostravě. Mohli bychom se dočkat nějakých 23, no a toho deště se z největší pravděpodobností nedočkáme.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Pěkné ráno, 8:02 a připravené pro vás máme další fresh zprávy. V Bohumíně začíná modernizace základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá 2 roky. Přes 400 žáků, kteří školu navštěvují, dostane vysvědčení už 19. června. Informovala o tom včera mluvčí radnice Jana Končítková. V ostravském obvodě Poruba dělníci opravují zámecký park. První fáze rozsáhlé proměny parku bude stát 36,5 milionů korun. Jde o jednu z letošních nejnákladnějších investic v této části města. Informovala o tom mluvčí radnice Martin Otipka. Úpravu parku obvod chystal dlouhodobě. V roce 2019 nechala radnice zahloubit horkovod a zároveň vykoupila a odstranila objekty autoservisu a sběrny. Loni byla opravena část náhonu a přípojka horkovodu. Letos už se práce zaměřují na proměnu parku v části mezi Porubskou radnicí a zámkem. No a něco ze sportu. Reprezentaci do 18 let převzal trenér Jan Tomajko teprve loni, ale už letos skončil s týmem 12-letý medailový půst. Na mistrovství světa do 18 let sám říká, že všichni mají dobré nastavení a pevně věří, že se budou zlepšovat i v dalších letech.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Ano, jdeme na cesty. Dávejte si pozor, vy, kteří se vyrážíte na Rudnou, tak ve směru na Opavu, na úrovni Poruby, je tam překážka na vozovce, jsou tam 2 osobáky, nevíme, co se tam děje, ale taky v centru v Ostravě dávejte pozor na Sokolské třídě, protože je tam srážka osobáku a motocyklu, tak doufejme, že se nic nestalo a že jsou všichni živí a zdraví. Cestujte bez nehod a hlavně opatrně.
0: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
5: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
4: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
5: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
4: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
5: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
0: Zve Fresh Radio!
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: 3x v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
9: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
8: Kontaktujte pulari.cz.
0: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický.

0: To je klasika, která prostě jako asi nesmí chybět na žádném rádiu, které hraje hity, že jo? Lauren Wolf, No Stress. 8 hodin, 11 minut, pěkné dopoledne, pěkné ráno přejeme.
1: Pěkné ráno a my máme radost, že tady máme návštěvu v rádiu, protože za námi už jsme se zmiňovali, přišla jedna slečna, mladá slečna z Ostravské univerzity, jmenuje se Radka Fáková. A proč přišla? Protože nám přišla povykládat, o čem, Honzo?
0: No o zítřejší akci, která se koná opět v Ostravském kampusu, tedy konkrétně o Majálesu Ostravské univerzity. Radko, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak co, tak jak to fičí všechno, co? Ono by se jako patřilo říct, jak to zvládáte? V pohodě všechno?
2: Jakože zvládáme, ale je to náročné. Je to hodně, je to fyzicky, psychicky náročné teďka ty poslední dny.
1: No nevěřte, já jsem Radky se vyptával, jo, a ono to není vůbec jednoduché, protože ona opravdu studuje, do toho pracuje a do toho organizuje takovou velkou akci, což je normálně jako placená služba, což je jako práce na plný úvazek.
0: To dělají lidi na full time, právě.
1: Jako. No ale Radka to v rámci toho studování jako zvládá a přišla tady, říká, že za chviličku státnicuje, jo, do toho má ten festák, jo.
0: No, úplně a tak na jako pohodu, úplně v klidu. Takže zvládáte to. Areál stavíte už?
2: Stavíme.
0: Už tam byla, viděla jsi to? Jak to vypadá?
2: Byla jsem tam včera, ještě tam je hodně práce, ano. A bude to ještě náročné.
0: Asi taková ta jako tvrdá šéfka, co přijde a řekne, no tak takhle ne, teda pánové, no tak toto ne, takhle to chci, jinak to chci tam, to, nebo to jako necháváš na odbornících?
2: Tím, že tam jsou i zkušenější lidi jak já, tak to spíš nechávám, ať jako poradí a řekneme si tak nějak jako dokupy a dohodneme se, jak teda to tam bude.
1: Mm-hmm. No a počkej, Radko, na co se máme těšit, nebo kdo by tam měl, víš co, já už jsem jako studia, už mám jako dávno za sebou a teď přemýšlím,
0: Honziku,
1: jako...
0: ale nedělej ze sebe z toho dětka.
1: Ne, ale tady si připadám, vedle 20-leté holky si připadám fakt jako staře, jo. A, no a teď přemýšlím, jako jestli bych tam jako mohl jít, jo. Ne, já vím, že jo, ale no, ale budou tam jako...
0: Ty je pravda, že Čechomor nedojede, ale... No ne, tak je, takhle, ono to je jako dobrá otázka, Radko. Může tedy na Majáles Ostravské univerzity přijít i někdo, kdo už má jako studia nějaký ten pátek za sebou?
2: Jakože určitě. Ten program je stavěný tak, ať je to co nejvíc multižánrové, aby si tam každý našel právě něco svého. Mm-hmm. Máme tam spoustu právě studentských kapel, které hrajou skvěle a hrajou různé žánry, takže tam si určitě někdo najde. Večer nám to bude zakončovat poetika, pak tam máme z repu třeba Maniaka nebo So Sane a potom budeme pokračovat a zakončovat celý den drum and bass.
0: I my budeme za chviličku pokračovat v rozhovoru s Radkou, která se vlastně stará o průběh zítřejšího Majálesu Ostravské univerzity. Ty jsi nakousla už pár těch kapel, které vystoupí zítra v Ostravě, tak myslím si, že na ochutnávku si klidně můžeme dát něco i od poetiky, protože právě ta zítra vystoupí. Tak tady to máte, za chviličku pokračujeme tady na Freši v raním. Bon appetit!
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: naši nový 21 Pilots. Právě teď vám přejeme dobré ráno, 8 hodin 20 minut, 6. května, to je dnešní datum. My ale spíše řešíme, co bude zítra, tedy 7. května, protože opět požívá kampus Ostravské univerzity, a to tedy konkrétně díky Majálesu Ostravské univerzity. A s námi ve studiu Radka, ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: No a Radka je tady proto, aby nám pověděla, proč tam vlastně jako přijít, jo, na co se těšit, proč tam můžou přijít třeba i čtyřicátníci, padesátníci.
0: Ne, jenom, třeba,
2: samozřejmě těší
0: třeba
2: se.
0: Třeba i Honza Kuchař.
2: Ano, těší se samozřejmě i mladší, nebo hlavně ti mladí, no a jdeme možná na ten program. Jako zmínili jsme poetiku, což je takové jako nosné, asi jako takový ten headliner, jak říkáte.
0: Ano.
2: No ale mě strašně zaujalo, protože my jsme si s Radkou trošku povykládali i o tom, že není to jenom o těch velkých jménech, ale dává se tam prostor právě těm studentským kapelám, což je jako si myslím jako úplně super, kde jinde. No a možná o tomhle něco, Radko, jestli kdo třeba, nebo koho, na koho se máme těšit třeba z těch studentských kapel.
0: Třeba z jaké jako univerzity, nebo teda z jaké, rozumíme si, odkud jako vystoupí ty vaše kapely?
1: Tak ty studentské kapely jsou různě po Česku. Máme tam hodně z okolí Brna, máme tam výherce právě Uniben Contestu, který je tam někde od tam. Máme tam ale i lokální kapelu, třeba Midnight, kteří jsou tady kolem Nového Jičína, kluci.
0: Ano.
1: Velmi šikovní kluci, i právě David Mále, který vyhrál celý Uniben Contest. Celorepubliková vlastně soutěž studentských kapel. Ohromně jako šikovný klučina.
2: A tak to je, Radko, je úplně super, že vlastně, jako takže studenti hrajou, jako mají kapely, jo, nestojí jenom za DJskými pulty a nevalí to jenom jako takhle jako na těch party, ale jako taky hrajou, mají kytary, jo, bicí a tak.
1: Jo,
2: super.
1: Jo.
2: Tak jo.
0: Jo, tak ano, ono je jako takovým trendy teďko mít kapelu, jsem si všiml. Takže přemýšlím, že taky bych, tak co kdybychom spolu založili kapelu, příští rok brali byste nás, Radko, co?
1: Hele. Počkej, pošlete ale něco a uvidíme.
0: Víš co, sympatiáci, ne?
2: No, jasně. A uděláme z tebe hlavní zpěvačku, Radko?
0: Jo, no.
1: Co? Ježiš, tak to nevím.
0: Ty, Radka bude zpívat, Honza hraje na harmoniku a já jsem si pořídil bicí. Tak
2: dobře,
0: na bicí,
2: Radko, nám úplně bude stačit, když budeš taková ta tanečnice v těchto vínách.
0: No, pojďme zpátky k zítřejšímu dní, protože my jsme taky řešili samozřejmě, jak se do toho areálu dostat. Spousta lidí taky přemýšlí, jestli třeba nepřejede autem, tak my říkáme, že ne, je to blbost, protože jednak dobře se tam dostanete MHDčkem, DPOčko, tam jezdí vlastně, vystoupíte na výstavišti, je to úplně nejlepší. Ale my vlastně v rámci spolupráce máme i možnost dvou z vás rozdát peníze na Nextbike. To znamená, že se tam můžete dostat třeba na kole.
1: Je to tak. Máme tam soutěž, můžete použít i teďka náš slevový kód MyOU26.
0: Mm-hmm.
1: Dostanete takhle 2 30-minutové jízdy zdarma a zároveň probíhá soutěž o celoroční vouchery na Nextbike.
0: Jak to tedy bude konkrétně probíhat ta soutěž? Dozvíme se to zítra, nebo kdy přesně tedy budeme znát výherce?
1: Soutěž, pravidla soutěže už visí na našich sociálních sítích a výherce budeme znát zítra.
0: Tak perfektní. Tak jo, tak třeba se poštěstí někomu z vás, a pokud si říkáte, že sakra nafta, benzín, teďkom, to jsou ty ceny, to se nehodí, no tak buďte v klidu, my máme řešení společně s Nextbike, třeba budete jezdit na kole po Ostravě celý rok zdarma.
1: Je to tak?
0: Je to tak. Povídáme se s Radkou, která mimo jiné organizuje, nebo je jedna z organizátorek ostravského Majálesu. Pokud i vy třeba máte nějaké otázky, které by vás k zítřejšímu dni zajímaly, tak klidně dejte vědět. Za chviličku pokračujeme dále.
3: WhatsApp 77 337 1036.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční Majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
6: Jako teď?
3: Ne, na Poez Festu.
6: Jo vlastně, náš oblíbený Poez Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
6: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to
7: my si dáme na zobar. Poez Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
8: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
9: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Dobré ráno na Freši, my tady vzácnou návštěvu Radku Farakovou, která nás zve a povídáme si trošku o Majálesu, který proběhne zrovna zítra v Ostravě. No a my půjdeme na to úplně nejdůležitější, Radko, protože se budeme ptát na co, kdo zatím stojí, kdo vlastně tohle všechno platí. No,
1: komu budeme děkovat?
0: No,
1: vlastně.
0: Tak.
2: Tak velké poděkování patří určitě úplně všem partnerům, ale primárně teda generálnímu partnerovi HSF System, potom hlavnímu partnerovi Veoli, hlavním mediálním partnerům Fresh Radio a Karolina a dále potom určitě i podpoře Ostravské univerzity, Moravskoslezskému kraji a statutárnímu městu Ostrava.
0: Tak. Takže děkujeme, díky vám, může proběhnout tak jako super akce, kterou si určitě užijete, na kterou nepřijdou jen samí mladí, že?
1: Ano, i nějací dětci a no. Taky samozřejmě jsme řešili program, vystoupí Poetika, vystoupí Jasmin, napadá mě, že vlastně na té podcastové stage, když tomu takhle jako v uvozovkách řeknu, vystoupí i Olympionik, jo? Takže to jsou vlastně jako zvučná jména, proč byste zítra měli do kampusu Ostravské univerzity dorazit.
0: No a my
1: možná ještě k tomu programu vystoupí ještě někdo, koho jsme třeba zapomněli říct?
2: Já bych řekla, že jsme zapomněli zmínit tu drum and bass scénu.
1: Právě.
2: A toho zahraničního headlinera až z Velké Británie, Sotu.
1: Ano, Sota. Mimochodem to je velké jméno, protože pokud se nepletu, je to pár let zpátky, co dokonce vystoupil i na festivalu Beats for Love.
2: Je to tak.
1: Takže to bude to prostě mejdan.
0: A mě by možná, Radko, ještě, když jsme u toho, kromě jako samozřejmě té živé produkce nebo té hudby, je tam třeba i něco jiného? Jako kdybych tam přišel s Dítkem, víš co?
1: Něco k jídlu třeba. Pití. Pivo pro dětka bude?
2: Bude pivo, bude tam i pití pro řidiče a lidi, co pít nechcou, protože tam bude nealkobar, kde budeme mít verzi třeba gin tonic nebo Cuba Libre v nealkoholické verzi.
1: Takže jenom kola?
2: Ne. Captain Morgan má nealkoholického Morgana.
1: No nekecej.
2: A Beefeater má nealkoholický gin, takže tam výběr bude určitě široký. I co se týče gastra, přes nějaké sladké jídlo, wafle, až po nějaké hamburgery, klobásy, hranolky. Výběr bude široký, plus spoustu doprovodného programu právě tam budou mít partneři díky jejich zónám. Takže tam je určitě na co se těšit.
0: Na to jsem se chtěl zeptat. A co třeba jako z toho doprovodného programu, co je tak jako zajímavé? Nebo kdyby přišel... já jsem se nekázel dneska od tebe, ale my tady jedeme dneska na takové rokové vlně, že s těmi hlasy. Ale co jako třeba z toho doprovodného programu, jako na co bych se mohl jako těšit? Nebo kdybych...
2: Tak určitě superzóna bude od HSF System, kteří tam budou mít i různé hry a takhle. Pak zajímavá zóna bude například od Hyundai, který tam bude mít i vystavené auto a spoustu jako dalších menších zón, ale super. Všichni mají nějakou svoji aktivitu, něco zajímavého.
1: Tak jo, Radko, poslední otázka, kolik to stojí?
2: Moc.
1: ne, kolik to stojí vás, ale kolik to bude stát mě?
2: Vás?
1: No?
2: No nic,
1: no my, co chceme
2: protože
1: přijít?
2: Vstup je naprosto zdarma.
0: A tohle je neskutečné.
2: A areál budeme otvírat už ve 14:00 a o 14:30 nám bude hrát první interpret.
0: Takže všichni pražáci zítra vás zvu na úžasnou akci v Ostravě, kde to bude zdarma.
1: Radko, díky moc, ať se to vydaří, Radko. Budeme se moc těšit.
0: Měj se krásně, čau.
2: Děkuji moc.
1: Měj se, ahoj.

0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: vlastně jako ve své podstatě od pondělí tady s Honzou Kuchařem v zástupu řešíme, že naše česká půda potřebuje trošku vláhy. A není moc, pršet mělo včera, předevčírem dnes a nebude pršet ani zítra nakonec, jo? Takže jako my nevíme vlastně, co se bude dít.
1: No a marné, my jsme teda na to museli stvořit tu frešovku, která je na tohle téma trošičku, že prostě pršet jako nebude a že budeme muset přehodnotit, jak to vlastně jako budeme dělat.
0: Ale že bychom vlastně jako chtěli. My bychom chtěli, aby trošku
1: sprchlo. A kdo by nechtěl, Honzo?
0: No jo, no. My si totiž letos chceme napustit bazény, chceme jako být v klidu, chceme to léto mít jako na pohodu, že jo? Jo.
1: Jo.
0: A o tom je frešovka, kterou jsme pouštěli už dnes v 6 ráno. Teď taková malá rekapitulace. Prosím, Honzo, je to tvé. Frešovka. Honzi
1: Kuchaře. Kuchaře. Marné čekání na trochu vody, co by na Ostravu spadla z oblohy. Dnešek měl vypadat už trochu slibně, ale tráva dál bude vypadat spěhle. Mm. Vkrádá se myšlenka na pěstování tropických plodů. Bazén, prsa, voda, pomeranče na zahradě možná mít budu. Vypadá to, že se ale na lepší časy blízka, že snad každým rokem nebudu muset se trmacet do Chorvatska. A za peníze uspořené postavím taky bazén, že tam budu baby, které nevidíš ani na dovolené. Yeah! Frišovka. Frišovka. Honzi Kuchař.

0: to bude teď, dojemné to bude, dámy a pánové.
1: Ano.
0: To jsem... Přemýšlím, že tady možná... vydrž, víš co, počkej, já udělám... Ty vytahuješ
1: ještě... Ne, já jsem chtěl vytáhnout nástroj, počkej, ale to jako improvizujeme, já jsem ho zabalil už.
0: No.
1: Ale...
0: Ej! Tak co, jak to vypadá?
1: Hele, dívej, já to dám, já.
0: Tak pojď.
1: Nesnáším loučení se rád, já hlavě tě mám. Počkej, já to ne, to už je moc, ne?
0: Tak počkej, tak já mám tady taky takový. Dámy a pánové, ano, je to tak. Je téměř 9 hodin a znamená to, že ranní dvojka Giovanni Pervitino
1: a Giovanni Cucchino.
0: Cucchino. Se loučí.
1: Je to tak. Giovanni Cucchino už to nebude. A zítra tady bude
0: Giovanni Pervitino.
1: Giovanni Pervitino a Martino.
0: A Martino. Jak je chleba italsky?
1: Víňa? No, nevím.
0: Čekaj, já, to
1: no, já věřím tomu, že vám s námi bylo dobře. No, po dlouhé době trošku vítr s tou harmonikou, tak věřím tomu, že jste si to někomu jako užili. No a budu se těšit zase někdy jako na viděnou, nebo spíše respektive naslušenou. Ano, ale Pervitino hledá ten správný překlad toho chleba.
0: Páne. Martino páne.
1: Martino páne.
0: Martino páne.
1: Dobře, takže zítra.
0: Chleba je jakoby italský páne, a když dám chleboun, aby to bylo jako přímo, tak
1: no,
0: chleboun přeložíš.
1: Jo.
0: Co to víš, že jo?
1: A pojď.
0: Takže zítra tady s námi ve studiu bude Martino Pagnotta di Pane.
1: No.
0: Jo, takže...
1: Dobře.
0: Takže tak, no takže italský týden bude pokračovat a my moc děkujeme, že jste nám zachovali přízeň, že jste si s námi poslechli Freshovky, protože opět po dlouhé době tady v éteru Fresh Rádia a v raním Bon Appetit byla harmonika. Tak možná jenom na závěr bychom mohli ještě něco jako dej si třeba na čopo, jdem domů. Keď nemám nikoho.
1: Ježiš, to byla fajn.
0: Tě sami žení.
1: Mějte se moc fajn.
0: Ahoj.
1: Mějte se moc fajn. Čau.
0: Čau.
1: Ahoj.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
3: Dobré ráno na Freši. No vypadá to, že se asi toho deště nedočkáme. Aktuálně máme v Ostravě okolo 17 stupňů. Teploty by dneska mohly se dostat až na nějakých 23. No bude lehce oblačeno, i když to tak jako nevypadá. Máme tam jasný, krásný letní den.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
4: Pěkné dopoledne, 9 hodin a taky poslední Fresh zprávy pro vás připraveny. V Bohumíně začíná modernizace základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá 2 roky. Přes 400 žáků, kteří školu navštěvují, dostane vysvědčení už 19. června. Informovala o tom včera mluvčí radnice Jana Končítková. Poruba revitalizuje. V ostravském obvodě Poruba dělníci upravují zámecký park. První fáze rozsáhlé proměny parku bude stát 36,5 milionů korun. Jde o jednu z letošních nejnákladnějších investic této části města. Informoval o tom mluvčí radnice Martin Otipka. Úpravu parku obvod chystal dlouhodobě. V roce 2019 nechala radnice zahloubit horkovod a zároveň vykoupila a odstranila objekty autoservisu a sběrny. Letos už práce zaměřují na proměnu parku v části mezi Porubskou radnicí a zmíněným zámkem. No a přesuneme se taky ke sportu. Reprezentace do 18 let převzal trenér Jan Tomajko teprve loni, ale už letos ukončil s týmem 12-letý medailový půst. Na mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let. Sám říká, že všichni mají dobré nastavení a pevně věří, že si budou dále vést líp a líp. No a líp se taky vede útočník Martin Nečas, ten totiž ve druhém zápase playoff čtvrtfinále NHL pomohl svému týmu Colorado k druhé výhře nad výběrem Minnesota. Jednou asistoval a jednou skóroval.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: No a co se týče cest, jdeme hlavně do Frýdku Místku. Pozor, v ulici Nové Dvory Kamenec, je tam nehoda, tam dávejte velký pozor. A také na hlavní třídě ve Frýdku Místku překážka na vozovce, no a pozor, je tam srážka osobáku s cyklistou. No tak pozor na ty cyklisty, se nic neděje, protože přece jenom jsou zranitelní a jsou tam ti hlavní, auta musí dávat pozor na ně. Mějte krásné ráno ještě jednou a jste na Frši.
1: Doprava?
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
1: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
4: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
5: Jako teď?
4: Ne, na Poesfestu.
5: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v Ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
4: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
5: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
6: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
7: Poesfest v Ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
9: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Tak je to tu taký malý štvrtok, že ale pekne po poriadku, nech v tom nerobíme niekomu zmetok. Zdravím vás v stredočnom škandále na Freši od mikrofónu, je tu Marika Tošková, no a so mnou opäť svet celebrít. Vítajte v ňom.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Na Freshi samozřejmě v Škandále začněm novou fotkou Davida Hasselhoffa. Veru smutný pohled na ikonu. Bojuje, ale dva chodí. Ikonický herec a plavčík z pobrežnej hliadky starne tiež. Samozrejme, vede to iba človek. Najnovšie snímky herca zabolia nejedného fanúšika. Pri chôdzi už si musí pomáhať. Milióny fanúšikov si ho pamätajú najmä ako plavčíka. No a zaujímavosťou je, že hoci v USA bol známy najmä ako televízna hviezda, v Európe, teda hlavne v Nemecku, dosiahol obrovský úspech aj ako spevák. Dokonca niektoré jeho pesničky sa stali symbolom obdobia pádu Berlínskeho múra a dokonca tú pesničku jednu vystupoval priamo pri tejto historickej udalosti. Hasselhoff je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov ako jeden z najsledovanejších televíznych hercov na svete. A vidíte to? Ani jeho staroba neobchádza. Ale ho to si proste nevyberiete. Všetkých nás to čaká.
0: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
5: Letní rande stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Fresh Radio. Fresh Radio.
8: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Majáles Ostravské univerzity je tady! Porose zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré dopoledne, tuším středeční, nejsem si úplně jistý, ale asi jo. Koukám na cesty, něco se už děje. Dokonce bych řekl více, než se v tuhletu dobu a v tomhle počasí by dalo očekávat. 4 komplikace v regionu mi tady visí v systému. Tedy začneme třeba ve Frýdku Místku, ulice 8. pěšího pluku, tam na nehoda dvouosobního automobilu a jsou tam i nějaké trosky na cestě. Na Brumovicích směrem na západ, 2 osobní auta. Další záležitost ve Vítkovicích, jo, já jsem se nebyl úplně jistý. Konkrétně, když jedete po Místecké, tak pod, co tam bylo, Fiat Autosalon kdysi, to znamená kousek za Jeremenkem směrem na Ostravu, nebo z Ostravy ven, nepíšou to tady. A poslední komplikace, aha, tak to je, buď tam je dvojnehoda, nebo tam je ještě jedna jiná nehoda ve stejném místě.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
2: Zve Fresh Radio!
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Počasí.
1: O počasí jsem rozhodně hovořit nechtěl, akorát jsem si to tady špatně kliknul. Nicméně, zase finance, že jo? To je téma, které asi baví každého, obzvlášť, když je to neštěstí cizího. Já to beru spíš jako takovou prevenci, ale evidentně prevence, ať už mnou nebo jinými médii, tiskem, vším možným, evidentně nepomáhá, protože stále se nechávají lidi napálit při prodeji svých věcí přes internet bazary. A teď jakože celkem solidní rekordman bych řekl, chlapík prodával takzvané stavební kozy, jo, což jsou dřevěné, no i když nemusí být dřevěné, že jo, takové prostě stojánky, když děláte ve stavebnictví, tak přesně víte, co to je. Takové stojánky, na kterých potom třeba položíte dřevo a pracujete s ním a podobně. A chtěl za ně 5 kilčo, obyčejné 5 kilčo. Ozvala se mu žena z internetu, která jo, jasně beru. A víte co, ať vás s tím nějak nezatěžuju, tak já vám pošlu odkaz na formulář, tam vyplníte, my si proto pošleme spediční službu a tak dále. Jasně, chlapík vyplňoval jméno, ulici, adresu, směrovací číslo, číslo banky, heslo bankovního internetového bankovnictví, přístupové kódy a tak dále a najednou kouká a z bankovního účtu mu zmizelo 250 tisíc korun. To je jako dobrý biznis prodávat něco za 5 kilo a prodělat na tom 4 milionu. To už je fakt jako, že umění.
0: Posloucháš Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus, naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Je taková jedna legendární česká, no to není ani hláška, ale spíše konstatování faktu, když se někdo dobře narodí, takzvaně povolání syn. Co to znamená, pokud jste se s ním ještě nesetkali, tak to znamená, že se jako dítě narodíte do bohaté rodiny a víte, že do konce života nemusíte dělat vůbec nic a máte všechno. A přesně do téhle kategorie teď spadá člověk, o kterém budu hovořit, ale v zemi, kde se to úplně neočekává, a to konkrétně na Kubě. Tam vnuk legendárního diktátora Fidela Castra je přesně tahle ta, ale černá ovce je, bych řekl, ještě slabé slovo, protože zatímco naprostá většina Kubánců, oni neřeší jakoby auta, oni neřeší ani ty benzíny, oni se odrádí, když mají aspoň ten kanister, tak tenhle ten trošku, no nenapadá mě slušné slovo, jak bych ho pojmenoval, Sandro se jmenuje mimochodem, Sandro Castro, tak jede přesně naopak na sociálních sítích v Kubě, kde samoc pod o sobě mít internetu, že velká frajeřina, natož tam něco sdílet, tak dává videa ve stylu Paris Hilton, ukazuje, jak je na tom dobře, jaké má Rolexky, jak si užívá auta, alkohol, prostě všechno v zemi, kde je neskutečná bída. A je zvláštní paradox, ale celkem logický, že v podstatě vždycky ta společnost každé země je rozdělena na dva tábory. Jedni podporují to současné hnutí, druzí jsou proti němu, že jo, to je všude i u nás. Ale tam se vzácně zhodují obě strany, že tenhle ten zmetek, jak to slova do písmene je tady napsáno, nedělá dobré jméno. No tak pochopitelně, že jo. Myslím si, že jeho měsíční rozpočet na útratu je větší, než kolik má celá Kuba. A dřív nebo později to asi sklapne. Teď je otázka jenom, jak rychle to bude trvat a jak to s ním skončí.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poezfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Jako tak, to my
0: si dáme na zobák. Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
5: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Fresh Radio. Drums keep pounding a rhythm to the brain.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

což je stále novinkový singl od Madony, která opět po letech o sobě dává hudebně vědět a dává hudebně vědět ve velkém stylu. A myslím, že celé je to pěkně naplánováno týden po týdnu, protože asi největší start teď toho jakoby jejího úseku života začal na Coachelle, kde tak trošku neplánovaně vystoupila s Sabrina Carpenterem a dala i tenhle ten song jako novinkový I Feel So Free. Souběžně s tím uvádí své taneční album Confessions on the Dance Floor číslo 2. A navíc ještě, aby toho nebylo málo, tak teď v pondělí ve světě mody jedna z největších událostí, takzvaná Met Gala, což je záležitost, kde prostě musíte být, když něco znamenáte, co se týče celebritního světa. Byl tam třeba i Snoop Dogg, mimochodem, viděl jsem jeho přístup po schodech, který teda neměl konkurenci už to, že byl oblečený v neskutečně obrovském kožichu s vlečkou, pochopitelně v ruce onu věc, která se veřejně nepropaguje. A aby toho nebylo málo, tak na samotném vrcholu těch schodů ještě vytáhl z kapsy jakýsi takový malý ohňostroj, odpálil ho tam, samozřejmě to nevím, jestli už nebylo náhodou ajíčko, možná dneska všechno. No a Madonna ta, jako jedna z těch hlavních, co na sebe strhli pozornost úplně max, tak přišla v robě, která měla několik vleček, jejíž délky byly odhadem tak 2-3 metry. Každou vlečku držela speciální držečka vlečky, takových 4-5 dívčin kolem ní běhalo neustále. A na hlavě měla vystylovaný klobouk, ale to nebyl klobouk, to byla regulární plachetnice. Opravdu model plachetnice v černé barvě, přesto samozřejmě nějaký ten závoj, aby to vypadalo in. No vypadalo to prostě přesně tak, jako když chcete jít na prestižní záležitost v modě, že jo? Tam musíte zabodovat, jinak po vás ani pes neštěkne. Posloucháš Fresh Radio!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Hey!

0: Doprava. Doprava.
1: No, bohatá středa na nehody, nevím čím to, přitom je dneska stejně jako včera i předčerem, co se týče počasí, ale evidentně asi nějaké konstelace a magnetické vlny fungují jinak. Tak jedeme znova, pět záležitostí tady máme, jo? Tedy, ještě pořád platí upozornění na nehodu ve Frýdku Místku na ulici 8. Pišího kluku, kousek od křižovatky s Ostravskou. Dvě osobní auta? Možná, tady už to není úplně jisté, na Broumovicích směrem na západ, když vyjíždíte, tak se řeší následky nehody, ale pravděpodobně už tam taky nemusí být nic. Ale co stále platí, tak Ostrava, dvě nehody hned u sebe na Místecké, a dokonce bych řekl, že nejdřív vznikla jedna v jednom směru z Frýdku na Ostravu, a následně ve stejném místě v opačném směru, hele, Máňo, dívej, drž, takže, když jedete po Místecké, vlastně před areálem Vítkovického toho parku, jednoduše řečeno, dolní oblasti, tak směrem na Opavu, tak dneska se mi taky daří, na Frýdek, tak když jedete z centra, tak za areálem, pokud jedete od Frýdku, tak před areálem, v obou směrech je nehoda. Na jedné straně nákladňák s dodávkou, na druhé straně osobní auto s dodávkou. A ještě jedna čerstvá nehoda, tentokrát je Frýdek Místek, Revoluční ulice, dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
8: Jako teď?
7: Ne, na Poesfestu.
8: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
7: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
8: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
9: si dáme na zobar. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
0: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

úplně jako, že internetové holky tady nemám, ale bude o nich řeč, a nejenom internetových, ale reálných. Svého času velmi slavná dívčí banda zvaná Pussycat Dolls ohlásila letos velký comeback, obrovské plány, taky vydali single, který tady hrajem, ale přiznám se, mě úplně jako, že zatím míjí ta jeho atmosféra. A tím pádem už se taky jakože chystalo obrovské turné po Americe, po Evropě. No a problém, včera se objevila zpráva, že celé americké turné se ruší. Zatím se neví ten důvod, ale samozřejmě se spekuluje, že zájem o tyhle ty dámy po 20 letech za jejich zenitem, řekněme si na rovinu, je 0,0, takže já osobně typuju prodej vstupenek, ale třeba se pletu, třeba jim křivdím, třeba ten důvod bude úplně jiný. Ale evropská část turné zatím ne, protože tam byla později. Tak si myslím, že pokud teda je moje domněnka správná, tak čekají na nějaké další výsledky třeba v horizontu 2-3 týdnů, jak se prodávají lístky a když tak to odpískají celé. No jo, no, zatím to vypadá, že to byly velké oči, což se občas stává. Ale muzika je jakože dobrá, ne? Tahle asi největší pecka zvaná Donča. Jenomže to je 20 let pět.

0: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: JJ Jirka Javorský

zabrousím trošku na chvilku do bulváru. Marice, tady budu fušovat. Tady koukám na článek na téma jedné z největších bulvaristek u nás v zemi, Agáta Hanychová. Já myslím, že už když to jméno řekne někdo, kdokoliv tady v naší zemi, tak ji na účtu skočí tisícovka minimálně. Ne, že bych záviděl, ale někdo si to prostě uměl hezky vymyslet, ten svůj život. A ta teď řeší kromě jiných věcí taky i nějaké soudy a aktuálně se zřejmě rozhodl soud, kdy se soudila se svým jedním z ex. A tam šlo nějaké urážky a podobné věci. Nakonec teda Agáta paradoxně jakože prohrála ten soud. Ale co zaujalo novináře a patřičně to zdokumentovali, tak kolik stál její obleček, ve kterém se dostavila k soudu? Nevím, jakože co na sebe dáváte vy, když jdete k soudu, já teda naštěstí k soudu nechodím, možná jsem byl jednou v životě dvakrát, už ani nevím kvůli čeho. Jo, když jsem dělal ručitele jednomu, jo, po naučení taky dobré. A šel jsem tam vždycky samozřejmě v rámci možností decentně a oblečen normálně, to znamená nějaké obyčejné, bo já jsem celý obyčejný, co se týče oblečení, my jsme se nikdy tady tyhle ty dvě témata, já a oblečení, jsme se nikdy nepotkali v dobrém slova smyslu. No ale milá Agátka, napočítali to přes 500 000. Boty, stylový nějaký takzvaný look, tedy šaty. Pochopitelně brýle dražší, než většina z vás má auto. Řetízky, prstýnky, hodinky, kabelka, no kdo ví co všechno. Tak jasně, že jo, když už jste jednou Agáta Hanychová, tak nemůžete vypadat jak nějaká lohoza. Musíte prostě vypadat stylově a draze, i když jdete k soudu. Asi akorát si říkám, kdyby se šla někde soudit o výživné, tak tam by tam takhle chodit nejspíš neměla, ale to si myslím, že má v hlavě naprosto jasné. Flash!

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

Mám tady ještě jedno soudní, nebo takhle. Záleží to ze soudu, tentokrát je ale soudní rozhodnutí, čerstvé. A vztahuje se k drahé známce. Byl takový spor, kdy dědicové zřejmě ve světě filatelistů známého pana Pytlíčka nedokázali. Respektive takto. Oni měli námitku, že známka, se kterou obchodovali, tak byla jejich. Jenomže údajně pan Pytlíček tu známku od předchozích majitele nekoupil. Oni měli za úkol dokázat, že ji opravdu koupil. A ta hodnota té známky je zhruba 5 milionů. Je to modrá Česká pošta. Naopak, pošta Československá z roku 1919. A když ji tedy, ten příběh začal tak, že v roce 2017 ji chtěl tehdejší majitel pan Pytlíček prodat v aukci. Jenomže se ozvali potomci jiného holandského sběratele, pana Kleina,

0: nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře.

0: Doprava. Doprava.
1: Blíží se nám 12. Pokud jste tedy ve stejné časové zóně, pokud se někde flákáte u moře a máte jiný časový posun, tak jako... Ne, že bychom záviděli samozřejmě. Na cestách to vypadá tak, že žádná nová nehoda nepřibyla, tak se stále ještě řeší následky nehody v Ostravě na Místecké, kousek za Dolními Vítkovicemi, když jedete směrem centra, kde se na obou směrech při ránu srazily 4 auta dohromady, každé na jedné straně, takže to tam bylo hezky ucpané. A stejně tak ještě platí upozornění. Ne, to teď zrovna zmizlo, takže všude jinde klid. Přeju, ať to vydrží.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
5: Siesta.
6: Siesta.
5: Siesta.

0: 800 volt liter den max. DJ
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Helter Sonly a Reggie to the Max. Siesta tradičně po 12. i s mým hlasem. Tak doufám, že přežíváte v pohodě. Týden je kratší, ale to asi nemusím nikomu připomínat. Tyhle věci máme dobře v hlavě ve chvíli, kdy jsou nějaké státní svátky. A že jich v květnu máme, tak to ví každý. Takže přeju takové jako pohodovější pracovní tempo. Hezké, zatím ještě stále slunečné odpoledne. No a kdo si rád k práci dává dobrou muziku, tak jste na správném místě. Tady je Fresh a za chvíli třeba Spankers a Sex on the Beach. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.
3: Are you ready to party? Here we go. Come on, everybody, and raise your drinks in the air. And let's make a

0: but I want another cocktail.
1: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
2: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
1: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
2: Mňam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
1: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Ladíte Fresh a posloucháte Siestu. Nevím, jakou máte SPZ-ku konkrétně vy, ale jsou samozřejmě SPZ-ky na přání a některé velmi kreativní. Dokonce je teď na deníku soutěž o ty úplně nejvtipnější a musím říct, že některé se docela povedly. A je až zajímavé, co se dá vlastně s tak malým počtem znaků a kombinací jenom některých písmen a čísel vytvořit. Tak jedna z těch dobrých je třeba No Stress s dvěma O a jedním S, ale funguje to. Pak jsou tady další, jako je třeba 1 a 1 je 2. To všechno napsáno na SPZ-ce. Jeden pán tady má krteček 4, tak to je slabší asi. Mám 2 body, docela slušná, nebo My 2 z Brna, nebo případně Zimmermann 1, anebo 1 na plech. Tak jestli máte něco podobného na svojí SPZ-ce, tak napište, anebo se rovnou přihlašte do nějaké zajímavé soutěže o nejkreativnější SPZ-kový nápis a napište, jestli to vlastně funguje i na policii, že se třeba zasmějou a jsou na vás hodnější. Těžko říct.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
5: Jako teď?
4: Ne, na Poezfestu.
5: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
4: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
5: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to
6: my si dáme na zoba. Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.

0: Hozír a Too Sweet na Freshi ve Siestě. Mám tady zajímavý pojistný podvod, který napadl tři Američany, kteří si chtěli asi přilepšit a získat nějaké peníze. Tak je napadlo, že budou fingovat pojistnou událost útok medvěda na svá luxusní auta. Tak se vyzbrojili patřičným kostýmem a začali ničit svá luxusní auta. Co je ale zajímavé, tak se na to samozřejmě rychle přišlo a teď po dvou letech si trio těchto podvodníků vyslechlo rozsudky. Každý z nich musí na půl roku do vězení a po propuštění zůstanou ještě dva roky pod soudním dohledem. Zaplatí každý pokutu víc než 1 000 000 korun a ty další věci se budou řešit asi potom. Prostě ty kostýmy nebyly úplně dokonalé. Kamerové záznamy odhalily to, že to evidentně nebyli medvědi, ale lidi maskovaní za medvědy. A i když se opravdu pustili do ničení svých aut celkem intenzivně, tak to prostě nedopadlo, no. Tak co se dá dělat?
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Ladíte Fresh a taky siestu. No a zítra už máme ten důležitý den, kdy nás čeká Majáles Ostravské univerzity, pravý studentský Majáles. Ve čtvrtek před svátečním volnem se můžeme vyřádit a pak si to pořádně užít a ještě se případně v pátek dospat v City Campusu Ostravské univerzity. Start téhle skvělé akce, kde je vstup zdarma, je o 14:30 odpoledne. Hlavní taháky už jsme zmiňovali Poetika, Maniak, Sosein Sota a také olympionik Krištof Minárik. Uvidíte na stage taky Honzu s Mikaelou od nás z Freče a bude tam i diskuzní stage, kde bude Ondra Turda zpovídat zajímavé

0: I prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Majáles Ostravské univerzity je tady. Porose zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz. Work.

No Broke Boys a Disco Lines tady na Freshi. Zajímavá věc se týká jedné výletní lodi, kterou postihla nepříjemná záležitost, protože se tam vyskytl hantavir, a to je loď, která teď bude kotvit na Kanárských ostrovech. Nakažené údajně z té lodi budou muset vyzvedávat vrtulníky. A je to právě proto, že je vlastně důležité některé lidi evakuovat z té lodi, protože jeden z těch mužů už se ve Švýcarsku ten nakažený tím hantavirem léčí. Tak jenom si říkám, jaké to je, že si objednáte dovolenou, jste pěkně na lodi a pak se zjistí, že tam někdo má trošku zdravotní problém a teď bohužel nemůžete jen tak odejít, prostě když to má jeden, tak musí trpět celá loď. No, je to takové riziko toho speciálního trávení dovolené na lodi, ale s tím se asi musí počítat. Tak přejeme brzké uzdravení všem. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 13. hodina je tady, opět se díváme na aktuální provoz na našich cestách. Máme jednu aktuální dopravní informaci. Čerstvá nehoda, zhruba půl hodiny stará, dvou aut z Klimkovic do Brabantic. Je to v horizontu, není to moc vidět, tak ať do toho nevletíte. Určitě důležitá informace. A pak se ještě dívám na ty další. Vypadá to, že relativně klid, kromě Porubské, nebo v Porubě na Opavské ulici ve směru na Opavu u odbočky k Báňské 200 metrů od Slovanu, Seat rozsekaný na čumák. Štosuje se to, nevím, do čeho nabourala, píše tady Pavel. Tak děkujeme i za tuhle informaci, takže v Porubě taky opatrně. No a jinak můžete určitě psát i další vaše postřehy z našich cest. I ty pozitivní, ale zejména ty, které komplikují dopravu, budeme určitě velmi rádi. Na Fresh je další muzika a za chvilku nabídnu třeba Milky Chance anebo Luis Capaldi. I ten se u nás objeví na Freshi.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
7: Letní rande, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
9: Siesta.
10: Siesta.
9: Siesta. Siesta.

0: I tahle původně balada má svoji taneční verzi, ta neunikla Alešovi, který ji tady krásně dál do našeho playlistu, takže Luis Capaldi a Sama New Love na Freshi. Máme před sebou vlastně další prodloužený víkend a další možnost užít si velmi zajímavý gurmánsko-relaxační zážitek. Mám na mysli neděli 10.5. a brunch u Holubu, je to na Čeladné, možná jste tam byli na nějaké zajímavé akci nebo na svatbě. Hotel M Garden u Holubu je takovým úžasným místem v srdci Beskyd, velmi stylovým místem. No a v neděli se tam bude vařit. Vaří tam opravdu výborně a pro ty labužníky, kteří by si chtěli udělat hezkou květnovou neděli, oslavit třeba i svátek matek, tak ty zveme na to, abyste přišli výborně najíst, taky se třeba trošku projít, zarelaxovat a poslechnout si hudební mix Aleše Bruny a našich dalších kolegů. My budeme na místě, bude to určitě zajímavé, tak jestli máte chuť a máte to blízko, stavte se do Beskyd na Čeladnou k Holubům tuhle neděli.
1: Novinky na Fresh Radio.

0: Timbaland. Taky Kings a David Guetta, All Night Long, nebo Yolanda Be Cool, to už známe, ví, Don't Speak Americano. Dobrá muzika, která je tady nachystaná a máme středu, takže určitě nevynechejte ani večerní. Jednak podvečerní Alešův Fresh Mix od 17 do 19 a pak ještě dvouhodinovku Fatal Terror Show. Prostě dramíky naplno tady u nás, jak je dobrým zvykem.
1: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
5: Jako teď?
4: Ne, na Poesfestu.
5: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
4: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
5: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
6: si dáme na zoba. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

0: Potom si budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Když ještě nemáte aplikaci, tak si určitě stáhněte do vašich mobilů a buďte s námi ve spojení. Chystá se celá řada zajímavých akcí, u které určitě budeme rádi, když budete s námi. Tak to čekněte.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Siesta.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Fresh je teď taky Clean Bandit a Real Love. Zajímavá zpráva přišla z hokejového tréninku naší reprezentace před švédskými hrami, které budou ještě před startem mistrovství světa. Dneska měli trénovat někdy kolem 11. hodiny, ale ta hala, ve které měli mít trénink, byla úplně bez světla, prostě totální tma. Navíc tam chyběly branky, jo, tak to se pak nějak pořešilo, že asi přišel nějaký správce, rozsvítil branky, dokonce navrtal přímo jeden z našich brankářů nebo trenérů, golmanů, pan Pavelec. A to ještě nebylo všechno, protože když se pořádně rozsvítilo, tak se zjistilo, že na té tréninkové ledové ploše je uprostřed nějaká docela zásadně velká díra, která úplně znemožnila našim hráčům trénink. Tak uvidíme, jak se to pak bude jak řešit. Trenéři z toho byli hodně rozladění, stejně tak hráči, a je zvláštní, že i přesto, že to je vlastně neúplně ještě ostrý stát mistrovství a jsou to teprve švédské hry, které jsou navíc ve Švédsku ne ve Švýcarsku, jestli někdo vůbec dovolí reprezentantům připravit takhle špatné podmínky.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Tak aktuální doprava i teď ve 14 hodin. Máme tady v podstatě jeden dotaz, který tady vznikl. Někdo psal, nevíte prosím, co se děje ve směru z Ostravy na Mošnov. Stojím bez posunu už přes 10 minut v Krmelíně a vůbec se to nehýbe, tak už to někdo rozšifroval, že je tam nějaká oprava silnice. A pod tím vtipný příspěvek od Zdeňka 10 minut a 10 smajlíků a píše, já včera Orlová Opava 3,5 hodiny, ve své době víkendová cesta do Prahy. No, chce to na některých úsecích asi pevné nervy, ale doufejme, že další komplikace už v tuhle chvíli nebudou. Kdyby náhodou, tak nám napište 77337136. Připravena už je odpolední rychlá rota, tak si to užijte a hezké odpoledne.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ! Doprava?
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
8: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz. Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Středeční odpoledne a vaše rychlá rota už je naprosto připravená.
1: Čau. Ahoj, venku foučí jako blázen, ale my jsme tady ve studiu skrytí
0: především.
1: Především.

0: Ještě jednou a pořádně, tentokrát krásné odpoledne, je středa 6. května, těsně po 2. hodině, no a my se opět tady s vámi potkáváme, Marika Michaela.
1: Hezké odpoledne. Já to musel říct raději třikrát, abych se nespletl, než duchej mi moc do toho stolíku vyleješ mi moje oblíbené pití. Já byl dneska přezout gumy a určitě bych se chtěl o tom pobavit, ale o tom až v dalším vstupu. Pojďme si dát nějakou muziku a za chviličku důležité věci dnešního odpoledne.

0: Marku,
1: ano.
0: Takže ty nám chceš říct, že už máš přezuto a všechno splněno no, pro tuto sezónu, jo?
1: Na to, že je květen, ano, tak už jsem si dovolil i já teda přezout. Chvíli to trvalo, protože se mi nechtělo úplně stát v kolonách. No a ve finále jsem se teda dohodl a udělal jsem si objednávku. No a nechal jsem to celé našim sponzorům dopravy, což jsou Kakáčka, že jo? Ano, jasně, super. A chtěl bych poděkovat za vstřícný přístup, naprosto profesionální lidi, kteří tam jsou kolem dokola, majitelem uvařené kafe, které bylo naprosto výborné a musím taky říct, že kluci fakt to berou jakože s nadhledem, dobrý den, dobré odpoledne, je to takové příjemné, víš, není to takové, hej, pojď sem, kam jdeš.
0: No tak kávu mě zajímala, protože pokud si dobře pamatuju, tak naposledy tam byl barista ty, ano. Tak mě zajímalo, kdo dělá baristu teď.
1: No tak pravděpodobně kdo má volné ruce, protože když mi ukazovali ty sklady a kolik tam mají těch pneumatik a všechno, tak tam jsem neviděl jediného člověka, který by stál s rukama v bok a třeba by pokuřoval, jo. Takže fakt bylo to úplně úžasné. Jelo to tam jako po drátkách.
0: Tak no. Super.
1: No, takže pánové, díky moc a doufám teda, že ty gumy, co jste mi doporučili, vydrží hodně, hodně dlouho.
0: Já myslím, že jo, protože Marek jezdí, já jsem s tím včera jela, já bych jenom k tomu dodala, že jezdí bezpečně a vůbec se jako moc neníčí ty gumy, takže já doufám, že ti taky vydrží dlouho.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak, a je to tady Pravda nebo lež. A i když máme středu, tak dneska máme, dalo by se říct, i finále zároveň. Vzhledem k tomu, že zítra vysíláme živě z Maja Lesu, tak na to nebyl asi čas, abychom to mohli provést úplně přesně tak, jak to děláme vždycky, a to včetně vylosování hlavního výherce, tedy finalisty. Tak Mikálo, prozraď, o co hrajeme?
2: Abych to vše teda ujasnila a upřesnila a vážně se tomu nedivte, dneska je finále. Dneska budeme losovat jednoho ze tří, máme tam Tomáše Jakuba a ještě dneska soutěžíme o 2000 korun do Palouku.
1: Do Palouku 2000 korun. Dobře, jdeme na to. Zákeřná otázka dneska. Říkali jsme, že já jsem byl dneska přezouvat auto, a teda je pravda anebo lež, že jsem předběhl celou frontu a jel jsem jako první a byl jsem jako první na řadě a přezuli mě okamžitě, jak jsem přijel.
2: 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: Hlasovky, počkej, pouštím.
1: A já říkám, že je to pravda.
0: A
2: říkáš to dobře.
3: Je to lež.
0: Není. Někdo typoval tak a někdo tak. No, my tady máme výherce, respektive toho, který postupuje do finále, protože výherce možná bude nebo nebude v další hodince, to se uvidí.
4: Čaute, já si myslím, že to je pravda, když je to taká známá celebrita.
2: No to víš, no, ty celebrito.
0: Celebrito, tak kvůli celebrity to nebylo, ale kvůli toho, že byl Marek objednaný, prosím pěkně. Každopádně byla to pravda, tudíž gratulujeme a tentokrát je to Martin, koncuje číslo 258.
2: Gratulujem.
5: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
11: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
10: Kontaktujte polary.cz.
12: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tohle byly Coldplay a jejich hymna na víkend. Vlastně nám se víkend taky tak blíží, když se to tak vezme, protože zítra přece jenom je čtvrtek, týden ano. je zkrácený. Mě by zajímalo, měl jsi někdy nějakou písničku, která ti vždycky jako symbolizovala ten víkend? Že jsi věděl, ano, to moje hymna na víkend, touhle písničkou začínám pátek a nazdar čus.
1: Gigi D'Agostino.
0: Jo, fakt?
1: Jasně, L'amour toujours.
0: Jo.
1: Ale já měl radši tu zpívanou verzi, která má asi zhruba kolem 6 minut, ne ta, co se hraje na Baníku.
0: A co vy máte nějakou svoji hymnu? Dejte nám vědět.
1: Ježišmarja, myslím, že se ptáš ještě někoho jiného, kdo stojí za mnou. A za mnou nikdo není, ne?
0: Ježišmarek, začíná být schizofrení. Proboha, kdo to s ním vydrží?
1: WhatsApp 7733 7136. Posloucháš Fresh

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Doprava. Doprava.
2: Aktuálně se toho na cestách děje poměrně dost. Aktuální info, které tady mám od třeba Michaely. Dálnice D1 za Klimkovickým tunelem na benzíně Orlen hoří auto. Jedou tam hasiči. Směrem na dálnici je to možné, že hašení zastaví dopravu, takže opatrně, kdo jedete po D1. Nehoda na Rudné, směr Havířov, kousek před sjezdem na Šenov. Tam je zablokovaný pravý jízdní pruh, je tam porucha auta. Jedeme dál, máme tady nahlášenou také dopravní nehodu, asi by se dalo říct hromadnou. Tři osobní automobily v sobě, kousek od Černého potoku, jak je velký kruháč na silnici D56. No a poslední, to je v Markvartovicích v ulici Šilheřovická, tam je nehoda osobního automobilu a motocyklu. Naštěstí je to bez zranění, ale i tak buďte prosím opatrní na cestách.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
0: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
7: Co se mu stalo?
8: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
9: Tohle jsem fakt nečekal.
10: Kontaktujte polary.cz.
11: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na svk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na svk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web svk-ostrava.cz.
12: Rychlá rota.

0: my jsme Fresh Radio, tohle je Richard, Marek a Mikaela, odpolední vysílání. A já, Marečku, bych se teď ráda zaměřila trošku na módu.
1: Aha, dobře, tak já si odskočím s dovolením.
0: Takže se vrátíš až zítra zase, jo? Ne, prosím tě, nevím, jestli si o tom slyšel, teďka bylo Met Gala. Ten největší jako světová módní přehlídka, kde chodí úplně nejvíc super trooper celebrit.
1: Ano.
0: A vlastně už je teďka po. Ty kostýmy některé byly teda fakt jako úžasné. Velký obdiv, protože téma bylo art, nebo jako umění. Mělo to vycházet z umění.
1: Ano.
0: Ale já mám tady úplně něco zajímavějšího a myslím si, že to probereme potom ještě v mnoha dalších stupech, protože máme pravidla toho Met Gala. Tam se totiž nedostaneš milej zlatý jenom tak.
1: Ne, děkuji, já bych tam ani nešel.
0: Přísné, jako, hodně přísné a i když si super trooper celebrita, jako třeba ty, Marku, když to dneska tady tvrdil jeden náš posluchač.
1: Tak stejně chodím do práce v teplácích.
0: A vždycky ne. Dneska, počkej, máte plaky.
2: Novinka na Fresh Radio.

0: Jdeme se mrknout na Mouru, a to na Met Gala, na ty šílené roby, které tam probíhaly, ale to, co já mám pro vás připravené, je, jaký tam je vlastně vůbec protokol a jak náročné se na to Met Gala dostat. Jo. Marečku, vy jsme říkali, že by se tam asi nedostal, i když by měl buhví jak zlaté tepláky, ale a i tak asi ani ne.
1: A než se začneš bavit o tom protokolu, tak já ti hned do toho skočím, protože já jsem někde četl, že jedním z bodem toho protokolu je plno letost. A myslím si, že to letos někdo porušil.
0: Jo, tak to nevím, tady ten teplý bonc, to se musíme ještě teda podívat.
1: To si musíš najít, já to neřeknu.
0: Máš úplnou pravdu, to zrovna je tady jeden z těch bodů. Od roku 2018 je tato akce omezena věkově a opravdu mladší 18 let prostě tam nepustí. A je úplně jedno, jak slavný jsi. Prostě máš jako smolíka.
1: Super.
0: Zasedací pořádek není náhodný, je navržen tak, aby donutil lidi k networkingu, aby se spolu bavili. To znamená, že například manžele a partneři
1: jsou... Počkej, toho dělal Mirek, donutil?
0: Ale partneři a manželé jsou vždycky usazení k jiným stolům, aby byli nuceni komunikovat zase jako s někým jiným, jo? Takže a i když máš 100 000 dolarů nebo i 350 000 dolarů za stůl, že to jako zaplatíš, tu pozvánku, neznamená to, že se tam dostaneš. Každý zájemce musí projít speciálním schvalovacím procesem těch organizátorů. Taky existuje černá listina. A
1: na prvním místě je Kačer Donald, já to vím.
0: Jako Kačer Donald, jako čeho? Který má zákaz?
1: No Donald. Nebudu říkat příjmení, to víš, že ne. Kačer Donald má zákaz.
0: Dobře, tak kdo ještě na to se potom mrkneme.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poez Festu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poez Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
2: si dáme na zába. Poez Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Kartel Pizza Ostrava.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota. Marek a Mikaela. Badadan, badadan, badadan. And the way we see them, we are bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. And the boy, this balaton, them in a Kellington. Bad man, you know where vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife, a fun.

0: uličko, ty!
1: Výborné vyzvání.
2: Krásné, já čekám, co se ještě za tebe poslouchám.
3: Klidně si zůstaňte domácí obuvi, klukům to nevadí, písky vás
1: tak zatím nic, dobře, tak to zkusíme za chviličku.
2: A to bylo hezké, to jsi mohl nechat.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a

0: Hele, zvoní.
1: Teď by to mohlo být konečně to pravý ořechový.
0: Uvidíme.
1: Není možné, to si píš, že je to možné, milý Martine. Proč si myslíš, že ti voláme?
2: Martine, ahoj.
3: Chcete popřát hodně štěstí, nebo tak?
2: No, hele, to je super, hodně štěstí, zdraví, bohatého Ježíška a pokud to půjde a jo, přežiješ to, tak všechno nejlepší do nového roku, protože Silvestr taky bude velice těžký, no.
1: Ty máš dneska narozeniny nebo co? Proč bychom ti měli přát všechno štěstí,
3: no,
1: zdraví a tak?
3: Jsem možná vyhrál asi nějakou cenu, dneska jsem právě soutěžil s Radiem Fresh právě. Poslal tu hlasovku, tak třeba, že jsem vyhrál.
1: No tak to
2: hele, máš pravdu, představ si, že jsi s Fresh rádiem určitě vyhrál. Teda my ti gratulujeme, vyhrál jsi 2000 korun kam?
1: Do Palouku.
3: Do Palouku, jo, co si pěkně s kamarádama půjdu užít.
1: No to si užijte, protože tam strašně dobře vaří, Martine, ale fakt.
2: Doporučuji, neber víc jak jednoho, protože 2000 korun je trošku málo na to, aby si úplně vyhazoval z kopítka.
3: A tak jo, tak. Třeba si každý vezme své peníze, že?
2: Jo, tak to je pravda.
3: Já tam budu být báčet nějaký.
1: Ty si to prožereš, ale vezmeš je jako doprovod, aby se koukali, jo?
2: Ty budeš být prostě náskok.
1: S tebou bych tak chtěla jít, prosím tě.
3: Já se rozdělím, já nebudu zlý.
1: Užij si to, budeš mít na to měsíc si to vybrat a můžeš už v podstatě zítra.
2: A klidně pošli nějaké fotky těch jídel, nebo jak jste to tam prostě prokalili a my se na to podíváme a nikomu to neřekneme.
3: Tak jo, to rád pošlu, no, to se pochlubím.
2: Super, hoď to na WhatsApp a tak, jak budeme vysílat dopoledne, to najdem.
1: Mějí krásné odpoledne a moc si to užij, gratulujeme.
2: Gratulujeme, se fajn,
3: čau. Děkuju moc, že jsem mohl vyhrát.
1: Čau.
3: Ahoj.
4: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz
5: Trajva. Bezpečný domov i pracovní.

0: flyery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Rychlá rota. Aneb dva, co nezastavíš.

0: Ještě se teďka vracíme k tomu Met Gala, protože necelý protokol jsme projeli, jo. A náhodou, kdybyste tam právě chtěli, milí frešáci, nebo Marka napadlo, že třeba příští rok by se tam chtěli přihlásit, měli byste vědět, co to všechno obnáší. Já to dělám pro vaše dobro.
1: Já tě chápu.
0: Chápeš mě?
1: Ano.
0: Tak to jsem velmi ráda, protože pojďme na to, jak to vypadá dál. Co to znamená The Evoque Protocol? Anna Wintour, OK. I když máš zaplacenou pozvánku a outfit od špičkového návrháře, nic není jisté, protože každý host a každý finální vzhled musí projít osobním schválením Anny Wintour. Takže pokud to není Evoque, máš smůlu prostě, mohl si zaplatit $2 miliony či kolik za tu vstupenku, no, a máš smůlu.
1: Dobře,
0: jo?
1: Tak ti to snad vrátí ty peníze, ne?
0: No, to by mě zajímalo, jestli ho nebo ne.
1: Protože jestli ne, tak bych si ho našel.
0: Hele, platí tam přísný zákaz telefonů, už od roku 2015, takže ne, nic si nevyfotíš, jako nikoho, jen tak,
1: dobře,
0: jako jo,
1: dobře,
0: takže
1: dobře,
0: bez telefonu.
1: Chápu, super.
0: Závazný je opravdu dress code, to znamená, že pokud přijdeš třeba v teplácích, jo, a nesplňuješ ten outfit toho večera, tak prostě máš smůlu. Ocitneš se normálně na tom blacklistu prostě pro příště, už tě tam nikdy nepustím.
1: Perfektní, super.
0: Zákaz cibule a česneku, to mi přišlo hodně zajímavé.
1: Aby ti netáhlo z úst?
0: Mm-hmm, aby ti netáhlo z úst a taky, aby si nedrobil, takže některé ty toustíky a takové věci jsou zakázané, aby si nenadrobil do té...
1: Opravdu?
0: Mm-hmm, aby si nenadrobil do drahých hrob. No a taky se tam nesmí kouřit a už vůbec ne na záchodech, jako na toaletách. Mm-hmm. A úplně to poslední, máš jenom 20 sekund na to, aby ses tam prošel, aby nevznikaly fronty a kolony, jo. Takže
1: kolony.
0: Pokud by se chtěl zdržet trošku déle, tak máš smůlu, Maro.
1: Výborný podnik, výborná zábava. Přísahám, mě tam nikdy neuvidíte. Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Doprava. Doprava.
2: Aktuálně z cest, jak to vypadá u nás. Rudná mezi Porubou a Globusem, směr od Poruby, tam je Ťukanec, v odstavném pruhu, zatím je to bez policie České republiky, ale tam se to může taky štosovat. Mrkneme dál. A máme tady Porubu, a to vám řeknu, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, osobní automobil a svodidla, tak to myslím, že bude, a to možná bude přesně ono, ukazují na Vřesinské, ale tak kdo ví. Neplachovice u Opavy, pozor, dva osobní automobily, taktéž naštěstí bez zranění, no a stále by měla trvat dopravní nehoda v Markvartovicích, ulici Šilheřovická, tak prosím opatrně na cestách.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: V neděli 17. května se uvidíme v Golf Parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: hrajeme skvělou a tepající muziku.
1: No rozhodně, to je Coil Ray Players.
0: Ano, perfektní, rychlá rota na Fresh Radio.
1: Maro, já jsem se tě ještě chtěla zeptat, víš, já si tě představuju trošku na tom Met Gala,
0: když
1: to je naše téma. Co jsi někdy měla na sobě oblečeného, že to bylo fakt jako šílené a že by si to třeba už znovu nevzal? Měl jsi někdy něco takového?
0: No, měl.
1: Co to bylo?
0: Měl jsem na sobě kostým Freda Flintstona.
1: Ne.
0: Jo, no.
1: Maru, a to ti muselo sednout.
0: Víš co, tak až to tady vypnem, tak já ti ukážu fotku, jo?
1: Jo, tak hned už jdu na to.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Já jsem se taky hluboce zamýšlela. Loko, loko, to dobré, že?
1: Jo,
0: to ty
1: super.
0: Si to tady prospěvuješ celou dobu, já vím, že to je tvoje oblíbená.
1: Jo, super, rytmické, to je výborné, pojď.
0: Já jsem se zamýšlela právě hluboce nad tím, jestli já jsem někdy měla nějaký šílený outfit, tak krom toho, že já jako chodím tak běžně trošku netradičně oblečená.
1: To je právě, já se jako divím, že ty nad tím uvažuješ, protože ty chodíš oblečená šíleně jako celý život.
0: No právě, právě, já právě jsem si říkala, že asi jsem nikdy nic úplně jako totálně šíleného neměla. A možná jako nejvíc, co jsem byla s Monikou na těch Luneticích. To jsem jako měla
1: jako,
0: ty legíny.
1: Jako ty 90.
0: Jo, to jsem měla ty ponožky v těch lodičkách, tak bych teda jako fakt nešla.
1: Ale holky, vypadali jste úžasně.
0: Tak to víš, my jsme krasavice.
1: No jasně.
0: Radost pohledě.
1: Úplně.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
4: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
9: Jako teď?
8: Ne, na Poesfestu.
9: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
8: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
9: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
10: Je to tak, to my si dáme na zoba.
11: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz

0: Lunatika, Maniak, Skrat, Circle, Sota. Už zítra, víš, o čem mluvím?
1: Že by majáles?
0: No to si teda piš, protože zítra 7.5., tedy 7. května, to vypukne majáles Ostravské univerzity a my budeme u toho, vy s námi.
1: No my budeme u toho a my už začínáme ve 12 hodin, protože budeme živě vysílat z tohohle toho majálesu z naší žlutobílé té jedničky živě až minimálně, ne minimálně, do 19. hodiny určitě. Ha. Od 12. do 14. Ondra Turda, bude tam mít nějaké speciální hosty, mezi 14. až 17. budu já. A je tam změna, protože dorazí Aleš Bruna a my budeme mít taky nějaké hosty.
0: A soutěž,
1: dvě soutěže vlastně taky, no. A dvě soutěže o nějakou tisícovku, tuším na Next Bike,
0: říkám
1: to dobře. A od 17 hodin do 19 hodin Aleš Bruna se svým Fresh Mixem připraví mu tam stoleček, nachystá mu mašinku a může to řezat.
0: Ty, to zní úplně úžasně. A vy, co se na nás chcete přijít mrknout, anebo dokonce sáhnout, či vyfotit, tak budete mít právě zítra tuto možnost.
1: Jo. Ty budeš na stage zase, že jo?
0: Já budu na stage s Honzou Pernickým, my vám to tam trošku jako uvedeme, rozbouráme, rozproudíme.
1: Já myslím, že taky to bude tam mít nějaké soutěže. Loni jsem, myslím, viděl nebo zahlídnul nějakou poštářovou bitvu, tak doufejme, že něco někoho nenapadne třeba s rozlíváním piva nebo tak, jako to by asi úplně nebylo dobré.
0: Abych vás teďka trošku nalákala, tak si toho Sotu dáme.
1: Opravdu?
0: Jo.
1: No ježišmarja.
0: Headliner zítřejšího večera, tak pojďme na to.
1: Tak davaj.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Meduza, Pete Henry, Camomile a Don't Wanna Go Home, to znamená, že nechci jít jako domů.
1: Hele,
0: výborně, a to se nás netýká, že většinou?
1: No tak jako většinou ne, no, ale výborně to zní, v uších je to úplně super. To bude určitě další z novinek, která mě vždycky zaujme, až za chvilku je pátek a zase zmizí z našeho vysílání, ale to tak většinou bývá.
0: Marečku, já jsem se tě chtěla ještě zeptat na jednu takovou další věc, víš, jakou nejvyšší horu si kdy vyšel? Mhm.
1: Pěšky?
0: Holda Ema. No tak jo, pěšky, jak jinak. Se tě nebudu ptát na to, kterou jsi vyjel autem,
1: ale
0: asi ne.
1: Já asi úplně nevím, ale jako vylezl jsem pěšky třeba na slovenské Malinobrdo.
0: Mhm.
1: A ty české, já nevím, Strečná obě dvě za sebou.
0: Jo, tak to by šlo, ale to není taková hrůza s tebou, já myslím, že řekneš naši Holdu Emu tady.
1: Ne, tam jsem nikdy nebyl. To je totiž okay, pro mě strašně nízké, víš?
0: Tak... Jo, pardon.
2: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Doprava.
1: A teď už naše ostravské cesty, a nejenom naše ostravské, a takové to, co máme všechno v kraji, co se tady odehrává na silnicích. Poruba, pořád pozor na Rudné ve směru teda na Porubu, tam jak je Globus kousíček, tam bylo osobní auto ve Svodidlech. Další máme dopravní nehodu nahlášenou v ulici Lihovarská, Radnice a Bartovice, tak tam pozor. No a poslední, to je Kruháč u Opavy, jak se jede na Prajskou, tak tam je havarie motocyklu.
2: No a večer, ne večer, vlastně za chviličku po 17. hodině Fresh Mix a Aleš Bruna a večer Klacky v kýblu.
1: No a kdo tam je? To ještě nevíme. Uvidíme. Každopádně vy si to užijte. Čau, nazdar, zítra na Majálesu.
2: Ahoj.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
5: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Tak hezký poslech, jste na Fresh in the Mix. Startujeme středeční mix s dramíkama, protože dneska je středa. Středa, dramíku je třeba. Hned po mně, v 19 hodin. Ano, v 19 hodin startuje Fatal Terror Show, tedy dramíkový speciál u nás na rádiu. A tohle to jsou nový Rudimental, Love You More. Hezký poslech.

Dneska při středě budeme vzpomínat, to my rádi. Tohle to je stará dobrá Beyoncé. If I Were a Boy. Řekl bych taková ta klasická věc, která pravda už dneska moc nehraje, pořád se hraje do kolečka Single Ladies za Crazy in Love. Je třeba nezapomínat na tu starou dobrou muziku.

Co se týče hudby, bude Ostrava nebo Morava nabitá i letos. Přijedou třeba 21 Pilots, tady Drug Path. Originální verzi, tedy neremixované, netaneční.

Taky Kerry Hilson má nový single, dělá delší pauzu. A sami slyšíte, že opět vysempovala starou klasickou věc.

Žena švédská záležitost, tentokrát aktuální. Zara Larsson a taky Tyla. She Didn't Again. Udělali k tomu takový sexy klip. Písničku taky znáte z našeho denního playlistu už. Je prostě ty nové věci, aktuální věci hrajeme jako první v českém éteru.

single, který vydala teď Lizzo, která trošku změnila image, ale je zpět s předělávkou Bitch. Schválně, jestli poznáte, co za slavný song.

Pokud si dobře vzpomínám na videoklip, tak to byl tak trošku a la Star Wars videoklip, hodně náročný finančně, plný efektů. Jenom tak, když teď byl teď nějak zase Star Wars Day. Pokud jste příznivci tohoto seriálu, filmu a kultu. Loverboy.

0: Tak za chviličku pokračujeme ve středečním mixování, trošku to zrychlíme, uděláme tady opravdové tanečno na prši. Ale taky budeme vzpomínat, to mi rádi. Za chviličku jsem zpět, naše tři frekvence, aplikace DAB+, jsme fresh. A tohle to byl Billy Ocean, Loverboy.
1: Fresh Radio. Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Pojezdfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Pojezdfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
1: si dáme na zoba. Pojezdfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.pojezd.cz
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce.

Tak pokračujeme, Lady Gaga, Doechi, Runaway, písnička s Ďábel nosí Pradu 2. Už je vypadá tak. Přeji hezký poslech, abyste na fraši, in the mix.

jestliže Madonna je královna popu, tak Kylie Minogue prý princezna. Tady je Hands on your heart, vzpomínáme. Jasný sound Stocka Aitkena, Watermana, osmdesátky. Vlastně trošku i devadesátky.

Tak jsme se konečně dočkali oficiálního singlu od Madony z nového alba. Tady je se Sabrinou, písničku si zaspívali společně na Kovačele. Bring Your Love se to jmenuje, je to našlapaný, je to dobrý. Tak doufám, že bude dobrý celý album. A ve Starafreshi v rámci středy In The Mix.

Dáme obec vzpomínat, tuhle tu písničku určitě znáte, teda v rámci jiné písničky, protože tohle to je originál, který byl pak slavně vysemplován. Tohle to jsou Dream Academy. Písnička z 80. Life is a Northern Town. Pak se jí vypičil Dario G.

Jo, byl to mega hit a navíc k tomu udělal takový skvělý klip plný zvířátek, lidí zvířátek, pokud jste věděli. A na tuhle tu originální se trošku zapomíná. Přitom oni to vymysleli.

Adam Polášek, který Polák, žijící v Německu a který tvoří partičku Kite Music. Adam Port, Be The One, jeho novinka se fakt podařila.

jsem tady zmiňoval a také hrál nový single od Madony s Sabrinou Carpenter. Musíme si tady připomínat velké hity Madony, abychom byli patřičně připraveni na příchod jejího nového alba, plného taneční muziky. Díky Stuartu Priceovi. Tak pojďme na Beautiful Stranger. To je filmová písnička od Madony, která byla taky velkým hitem.

Pokud si dobře vzpomínám, Špion, který mě ojel, že jo? Takhle nějak se to jmenovalo. A Madonna tam by se dokonce i měla nějaký štěk herecký. Beautiful Stranger.

Musím se přiznat, že ta písnička mě začala bavit. Dokonce i tu a tam hrávám i na akcích. A koukám se, jak se lidi tváří. Oni dámy z té poprokové kapely to nahráli ještě, když byli děti a dneska vlastně už jsou dávno dospělé, ale používá se ta dětská verze Tu Corazón. Australští pnau ví, kam šáhnout a jak z toho udělat hit.

jsem zahlídl, že zase bude někde v Praze po 4 letech. Alvaro Soler nás byl taky nedávno v Ostravě. Tady je Adios, tady předělané Bailamos od Enrique Iglesiase.

0: Originál jeden z prvních velkých hitů Enrique Iglesiase. Samozřejmě volnější, pomalejší písnička v rytmu reggaetonu. Ale stejně vám ji nabídnu pro srovnání v tanečním remixu. Jsme fresh.
1: Buď fresh. Fresh.

0: Za chviličku pokračujeme, dáme si afrohausíkové věci. Takové ty současné aktuální. Ta módní hudební vlna je pořád in. Tak doufám, že budete u toho. Jsme fresh.
1: Fresh Radio. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

ještě jednou francouzský Eagle, tomu se teď opravdu daří v poslední době. Umí to etno sázet do hauzu skvělým způsobem, dokonce i oprašovat staré věci. Takový vše uměl poslední dobou a je u všeho, co se děje v taneční muzice.

Takže mi, že spousta starých věcí se dostává do nových afrohouseových kabátků. Některé dokonce uspějí znovu po letech jako Ultranate Free Eagleově remixu.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte polary.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30.

0: Na tradiční majále se zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zlobák.
5: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
6: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
7: Sorry about the disruption, folks. So I'm gonna do my kind of dancing.

Tak máme tady dnešní finální středeční megamixík. Dneska to bude hříšný tanec, tedy Dirty Dancing. Slavný to film z roku 1987, ve kterém se blízkli Patrick Swayze a Jennifer Grey. Ale hlavně tam byla skvělá muzika, která nestárne. Jako třeba Hey Baby, Hey. Tak hezký poslech.

Soundtrack z tohoto slavného filmu samozřejmě vyšel tehdy jako LPčko, ale později jako deska. Pak bylo ještě More Dirty Dancing a další verze navazovaly na tenhle ten úspěšný soundtrack, který patří mezi to nej. Celkově se ho prodalo 32 milionů kopií a je v první desítce nejprodávanějších soundtracků všech dob.

tedy I've Had Time of My Life, to je ta nejznámější, Hungry Eyes a She's Like a Wind Patrika. Pak se přidal ještě Hey Baby, to se taky často používá. A Do You Love Me taky. I když to nikdy vlastně na singlu z Alba nevyšlo.

A jo, tohle je ta nejznámější, která se hraje dnes. Hříšný tanec a písničky z něj, In The Mix. Zase zítra po 17. Jo, vlastně zítra naživo. Z Majálesu.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Majále z Ostravské univerzity je tady. Porose zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále se zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
6: Jako teď?
5: Ne, na Poesfestu.
6: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
5: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
6: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
7: Je to tak, to my si dáme na zoba.
8: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
11: Because you didn't concentrate.

0: 11. březen 2026. Středeční Fatal Terror Show je opět tady. Za mikrofonem ze studia Fresh Radio vás vítá Drop Database a spolu se mnou samozřejmě i Fantek. Ahoj Kubo!
1: Čau čau!
0: Tak co, všechno dobrý?
1: Nejlepší.
0: Skvělý. Co nás čeká a nemine?
1: Čekají nás zprávy ze světa i zahraničí.
0: Máme tady plný batoh novinek.
1: Ty brďo! Dáme si samozřejmě taky naše pravidelné historické okénko.
0: Taky vás samozřejmě pozveme na nějaké to mejdlo.
1: No, no a dnes tady nebudeme sami, ale o tom až později.
0: No tak jo, zapíráme pasy, Fatal Terror startuje.
1: Jedeme na to.

Není čas ztrácet čas, jdeme rovnou na první novinku tohoto večera. Tou je anglicko-rakouský collab Crystal Clear and Alibi. Track s názvem Big Sound najdeme na labelu V Recordings. No a co k tomu jinak dodat? Možná jenom to.

0: Fatal Terror. Novinky. Řekl bych, že dobrý bombaklad na začátek.
1: Dobrý, hodně dobrý středeční bombaklad.
0: Tak co tady máš?
1: Já tady mám druhou novinku a je to taková basová básnička.
0: Dobře.
1: Ne, skutečně, tak zní název tohoto tracku Bass Poem. Oni se postarali relativně nováčci na scéně, Acid Pure, a jedná se o dva bratry ze Španělska.
0: No tak pěkně.
1: Zní to moc krásně. Track vyšel na německém labelu T3K Recordings, no tak pojďme si to dát.
0: Let's go.

0: Posloucháte Fatal Terror Show a jdeme rovnou na další fresh věc. Novinkou číslo 3 je Creatures, který vydal What They Want EP na Overview Music. To my máme rádi, že?
1: To my máme rádi.
0: No jo. Na epku najdeme 4 tracky, včetně kolabu s Wingsem nebo Rizzle. My si však pustíme stejnojmenný track What They Want. Tak jdeme na to. Tohle je Creatures.

0: novinky.
1: No a Fatal Terror přepíná na Liquid. No tak ať vám chutná.
2: Super.
1: Takže, legendární Command Strange, kamaráde, spojil síly s producentem Surreal a přináší nám track Sundown. Ten vychází na úplně novém labelu Soulem Recordings, který Command Strange právě rozjíždí. A tenhle release je vlastně jeho vůbec první na tomto labelu. No prostě atmosférický, melodický drum and bass vyšel v rámci Sundown EP, kde vydal ještě další 3 tracky. Já to nebudu dál zdržovat, je to moc příjemná věc. Pojďme na to!

0: Fatal Terror.
1: Posloucháte Fatal Terror Show na Fresh Radio. No a nyní nastal ten čas si představit a vyspovídat našeho hosta, kterým je Antihero.
2: Ahoj, Lukáši.
1: Čau.
3: Zdravím, zdravím.
1: No tak, Lukáši, ty jsi tady ve frešáckém studiu vůbec poprvé, tak prosím tě, jak se ti tady líbí?
3: Je to tu krásné, já jsem vůbec poprvé v jakýmkoliv radiu, takže super.
1: OK, abychom posluchačům trošku představili Lukáše, tak budu říkat, jo, DJ, vášnivý posluchač hudby, je to tak?
3: Přesně tak.
1: Taky vlastně trošku producent, mimochodem tento track je track od Lukáše. Taky samozřejmě skvělý člověk, zapomněl jsem na něco?
3: Já myslím, že ne, že ta hudba je to jakoby hlavní, čemu se věnuju, takže myslím, že jsi to shrnul dobře, Maro.
1: OK.
2: Já si osobně myslím, že s tím, co jsi vyjmenoval, tak tady k nám jako pěkně zapadá.
1: Patří tady,
2: přesně tady. Já se zeptám, Antihero, kde vlastně tvoje přezdívka vznikla?
3: Není zatím nic úplně jako extra zajímavého, už tu přezdívku mám asi 8 let, tehdy jsem jezdil na skateu a Antihero je samozřejmě skateová značka, nějak jsem se tím nechal inspirovat.
1: To mě nenapadlo.
3: Připadalo mi to cool, že to vypadá dobře, takže nějak
1: nice.
3: Tehdy.
2: To je hodně cool, to je hodně
3: ale
2: cool.
3: Ale paradoxně je to asi trošku jméno, které když produkuješ, tak už se objevuje dost lidí, co má to stejné jméno, takže už jsem narazil i na komplikace, že jsem třeba vydal track a ten si přidal k nějaké metalové kapele na Spotify.
1: Nekecej. Ale stále to je aspoň jako jiný styl hudby, jo?
3: Jo.
1: Okay. OK, dobrý, tak to je v pohodě.
2: Jo, pozor na to, ten naming je potřeba asi hlídat. Ale Márovi, co se mi líbí, že ty přezdívky některých jako hostů, co už jsme tu měli, tak je sranda. Skateová značka, někdo to měl jako přezdívku na Counter Strike, a pro mě, že se mi fakt jako líbí ten background vždycky zatím. Vždycky je to originální, super.
1: Jo, super. Ono je hlavně super, jako jak dlouho tu přezdívku jako neseš v sobě,
2: ano.
1: Už od mládí třeba, a ano. Třeba už jako máš úplně jako jiné priority, nebo víš, jako jiné názory, něco, ale prostě ta přezdívka s tebou prostě zůstane na věky asi, že jo? No dobře, Luky, otázka číslo 2, o tobě se samozřejmě ví, že neposloucháš a nehraješ jenom drum and bass, tak o jaké styly se dále třeba zajímáš momentálně?
3: Poslední dobou hlavně 140 BPM, baví mě deepové věci, baví mě UK garage, ale takhle jako nepohrnu jakýmkoliv stylem, baví mě kvalita a asi jedno v jakém BPM
1: yes.
3: nebo žánru.
1: Takže můžeme dneska očekávat při tvém setu i něco jiného než jenom drum and bass.
3: Vzhledem k tomu, že jste drum and bass radio, tak jsem si přichystal především jakoby drum and bass, ale dám tam i nějaké ty 140, protože jinak bych to nebyl já samozřejmě.
1: No, super.
2: My se tu toho nebojíme, konkrétně v naší show posluchači dobře ví, že my jedeme Fatal Terror trošičku jiným směrem. My to tady vždycky něčím rozbijem a super, já se moc těším. No, my se k tobě, Lukáš, ještě vrátíme, protože nás teď čeká další novinka.
1: Je to tak?
2: Takže, no, těšte se, protože je skvělá.
1: Jdeme na to.
2: Ne, jsme zpět.

Tak a jak jsme slíbili, jsme opět zpět, tentokrát s další novinkou tohoto večera. Producent Sporta, zvaný jako Molecular, vydává další dva tracky, tentokrát na simulovém labelu Dance Macabre. No a pojďme rovnou na to. Tohle je Molecular Rave Weapon.

0: Tak jsme zpátky, ale tentokrát to nejsou novinky. Nebo počkat, nejsou to hudební novinky, jsou to novinky ze světa a okolí.
1: To je tak, tyjo, ty jsi to tak hezky řekl. Jo. Jak receptář Prima na palu, tyjo.
0: Mala jsem se do toho zamotal, sakra. No tak jo, takže pojďme na to. Novinka číslo jedna, jo? Tak no, pozor na to.
1: Tak teď si jdu sednout, počkej, jo.
0: Drum and bass stále roste i online, pozor na to, jo. Producenti říkají, že popularitu žánru výrazně pomáhá šířit například na TikToku nebo sociálních sítích. Co si o tom myslíš?
1: Já si myslím rozhodně a všímám si poslední dobou, že konečně to nejsou jenom kvadradropy, divnodropy a podobně, ale že přece jenom se dostáváme k nějakým jako reelskám, kde je ukázána hudební produkce a tyhle věci, což je za mě fakt cool.
0: OK, tak to jsem od tebe nečekal, že řekneš. Protože když jsem tady jako nastínil TikTok a říká se tomu TikTok, já jsem jmenuji Millennial, ale já to neumím ani
1: myslet. Tedy já nemám, já to vidím třeba na Instagramu, sítě a
0: jo,
1: TikTok, já jsem úplně jako v tomhle amatér. A...
0: Dobře, tak ať si vlastně každý jede, co chce, ale hlavně... Ať vlastně, jestli chce být vidět, tak asi socky jsou ty
1: jediná,
0: důležité, teď... jako nejdůležitější asi věci.
1: Jsi největší weapon na tady tohle.
0: Tak jo, řekl. Super, tohle byla novinka číslo jedna.
1: Je
0: pojďme
1: to tak?
0: Na další novinku.
1: No, ta další nebude úplně jako veselá, protože samozřejmě drum and bass stále roste. Mm-hmm. Ale co už nám bohužel neroste a naopak ubývá, jsou kluby. Je to smutné, nicméně kdo už mohl možná vidět na sociálních sítích konkrétně. Plzeňská arena nebo Královéhradecký Mood hlásí konec během tohoto roku. Proběhnou tam ještě nějaké poslední mejdany, řekl bych i dost velké, v té plzeňské dokonce hraje Abelin na nějaké free party. Mm-hmm. A no, ta klasika, vznikne z toho nějaké parkoviště, nějaké byty.
0: Co si děláš srandu, ne?
1: Super, vezmu kulturu, abych mohl kam zaparkovat auto.
0: Ach jo,
1: nezlob se na mě, ale je to škoda, protože zrovna tyhle ty dva prostory staly fakt za to. Zahrál jsem si na obou, tenkrát se Mood jmenoval ještě Denoče, to jsme tam rád ještě s Pexem, jo. Mm-hmm. A fakt úžasné místa. No je to škoda.
0: No tak jo. Já mám další novinku, tím je, že anglické uskupení D&B Collective slaví krásných 10 let a plánuje velké turné, festival a i dokonce dokument o drum and bassu, o historii drum and bassu.
1: A tak na to se těším.
0: Jo, takové věci mám rádi. Myslím si, že vzdělávat o hudbě naší novou generaci, sakra, to má hloubku, že?
1: To má hloubku.
0: Jo, to je hrozně, hrozně důležitý, si myslím, takže OK, na tohle se hrozně těšíme.
1: Já taky, hlavně vím, že dělají velké mejdany a ten dokument si myslím bude hodně, hodně silný. Mhm. Mm-hmm. Myslím, že to bude stát za to.
0: No tak jo, a novinka číslo 4 přenechám štafetu kolego.
1: Počkej, převezmu si kolík. Štafetový. Ano, je to tak, protože, jak jste si taky mohli všimnout, a opět se vracím k těm sociálním sítím, že jsme na Beats for Love vydali další várku jmen na D&B Forge a tentokrát jsme přitvrdili, je tam nějaké to neuro, protože to chtěl každý, že jo?
0: No tak jistě.
1: Jsme v Ostravě, takže neuro.
0: Hobluj.
1: To druhé slovo nebudu říkat. Ale i té deepovější stránky samozřejmě. Můžete se těšit na Shadow League, který jsou vlastně exkluzivně poprvé projekt Black Sun Empire a Virus Syndicate. Dále potom Pitius, Jade, Mindscape, konečně Aggressor Banks.
0: Oh yeah.
1: Merikan, Screamer z Polska, no tak... Tak řekni si to.
0: Já tady ukazuji těmi rukami.
1: Řekni si to.
0: Kasra and Visage.
1: Je to tak. Yes. My se nebojíme totiž deepu, my se nebojíme experimentovat a letošní rok toho vůbec nebude jako myslím.
0: Tak nějak, no.
1: Nebude tomu jinak, my budeme pokračovat v té naší, v tom našem stylu, co máme rádi.
0: No tak jo, tohle byly novinky ze světa a okolí, my se vám za chvilku brzy ozveme, opět s naším hostem Antihýrem.
1: Je to tak.
0: No a poslouchejte dál.
1: My jsme tady.

0: Posloucháte Fatal Terror Show na Fresh Radio. My jsme zpátky znovu i opět s hostem. Dnes je to Antihero. No a my jsme si vlastně dneska tak trošku řekli, že aby to bylo i trošku jako jeho show, tak nám tady přispěje s pár tričkami. Takzvaně. Říkám to správně.
1: Tričko nedonesl? Se může, napříště se, jo, hodilo by se nějaké nové tričko, ale ano, s nějakými těmi tričíky.
0: Tričkami.
1: Tě vidím, jak se s tomu zamotal.
0: Tak díky, ti pomůžu, díky, že jo? Díky mi pomáháš, přesně. No tak, Luky, první track, co nám můžeš o něm říci, nebo co jsi připravil?
2: Takže track, který už teď právě hraje, jsem vybral já, je to první z mého výběru. Je to od QZB, má to takový hluboký harmonický bass, přesně tak, jak mě to baví, a melancholický vokál, a jdou z toho prostě emoce, což QZB fakt jako umí. A mimochodem, tento pátek budou v Brně na party od BG Collective, takže pokud nemáte plány na víkend, klidně můžete poslechnout QZB live.
1: Ostrava se do Brna.
0: Nice, skvělý.
1: To by chtěl vidět.
0: No tak jo, tak pojďme na to. Tohle je QZB a my jsme za chvilku zase zpátky.
1: Yes.

0: Je to tady, chlapče. Je to tady. Malá zvuková princezna se nám vrací do našeho vysílání.
1: No, nepovídej.
0: Samozřejmě jde o A Little Sound, která společně s Bish a Genetics kuchtila fakt silnou věc. Track vyšel na labelu Born on Road a myslím, že tu máme solidní festivalový banger. Tohle je A Little Sound, Bish Genetics. I just can't get enough. Jdeme na to.

0: No tak tohle bylo hodně fresh, ti povím.
1: Že?
2: Mm-hmm.
1: To bylo tak fresh, že normálně mi fiklo v noze a musel jsem si sednout k pultu.
2: Jezus,
1: ne, nejsem vůbec starý.
0: Dobře. A tak co je tady ještě starší?
1: Ale tenhle jsem ti naběh, že?
0: Dobrý oslý můsteček, že?
1: Teďkom, ano, jsem si naběh, ale co je tady starší, je to, co nám hraje. Tito pánové hráli na ostravském D&B plese, no mi to od té doby, mě se to prostě drželo furt v hlavě. A říkám, toto musím dát do historického okénka. No řeč je samozřejmě o Matrix and Futurebound, Knight Riders s MC Spyro.
0: Ty jsi super, jak to sedí do toho.
1: Musí vypadat vtipně
0: úplně. Úplně k tomu sedí, tomu tracku.
1: Ale já se stoupnu.
0: Dobře.
1: No každopádně, no, trochu no. Je to starší jak já, jo. No i když není vlastně.
0: No dobrý, ale jakoby
1: hele, jdeme do roku 2007, takže.
0: No co já jsem dělal v roce 2007, to mi říkej, prosím tě.
1: To mě nezajímalo.
0: No, právě.
1: No, nicméně, vyšlo jim legendární album Universal Truth na labelu Viper Recordings, který si vlastně tohle duo založilo samo a postupně z něj udělal jedno z nejvýraznějších labelů své generace a vydává tam třeba náš Madface, kterého zdravíme.
0: Čau, Páťo!
1: No, já mám opravdu rád verzi s MC Spidou, než tu instrumentálku, no tak si to pojďme vychutnat a schválně, jestli poznáte, z jakého seriálu je tahle melodie.
0: Jdeme na to!
1: Jdeme na to, Knight Rideri, jej!

0: Jej, zapínáme pasy. Jsme zapomněli říct, ale jsme zpátky s Fatal Terror Show. Dnes s Fantekem, Drou, Databasem a Antihírem.
1: Ano, Antihero, náš dnešní host. Je tomu tak?
2: Je tomu tak.
0: Jo, je tady.
1: Slyšíme se. Tak jo, Luky, prosím tě. Kdo tě teďka momentálně nejvíce baví na scéně v Česku a celkově třeba v zahraničí?
2: Co se týká zahraničí, tak to bude asi hlavně spíš labely než konkrétní umělci, protože toho poslouchám fakt hodně. Baví mě 1985 Music, jasně, Overview, jasně. Flex Out a tyhle deepové věci. Teďkom za poslední dobu včera ohlásil zrovna Submarine, který teďkom hraje, ohlásil nové EPčko, kde má takové víc soulfulové věci oproti tomuhle, tohle je fakt jako temnějšího stylu.
1: Aha.
2: A třeba ten Submarine je věc, co mi v poslední době jako
1: super, chytla. Super. No a ještě k tomu, k té české scéně, jestli třeba samozřejmě máš konexe všude možně, tak jestli bys někoho vypíchl?
2: Někoho, koho bych vypíchl, není to vyloženě drum and bass, ale kdo mi přijde, že je fakt málo známý na to, jak je vlastně kvalitní, tak je producent jménem Pruvan. Jo, on je to Hybris původně,
1: přesně, přesně, tak ano.
2: Který si se pamatuju. Není Čech, ale už žije v Praze, možná 10 let, možná ještě díl. A myslím si, že to je člověk, kterého neznáte. Pokud ho neznáte, tak byste si okamžitě ho měli jít poslechnout, protože... Yes.
1: My jsme, by the way, v předchozích pár dílech zpátky jsme se bavili o Noisy a kompilačce a jestli se nepletu, tak jsem zmiňoval, že právě tam je česká stopa hned v prvním tracku a jmenuje se Pruvan.
0: Ano, že tam je solidní Pruvan.
1: Je tam solidní Pruvan, ano. Tak super.
0: Já jsem si vlastně vůbec neuvědomil, že se přejmenoval. Já si pamatuju nějaké tracky od Hybrisy, se jsem hrál. Ježmarja, to je možná 2015 strašný. Promo mix, co jsem dělával.
1: Pamatuješ, že dokonce Hybris, tenkrát, když jsem byl ještě malé kido, tak byla Noisia a Beats a Hybris, myslím, měli nějaký společný track.
0: Je to možné.
2: On má i s Matthewsem, s Noisiou.
1: Ano.
2: Reptilians je takový.
1: Reptilians, ano, tak to je přesně od něho, ano.
0: No úplně.
1: Ano.
0: Hustý, že?
2: Calling out the Pruvan. Ne, my potřebujeme nějaký nový Pruvan další.
0: Tak jest. Jestli nás slyší. Nevím,
1: super,
0: jestli poslouchá.
1: Super.
0: No, hele, máš nějakou vysněnou akci nebo místo, kde bys si chtěl zahrát?
2: Určitě bych ocenil nějaký festivalek, jo, protože těch zatím moc nebylo, takže určitě je to za mě lepší vibe než v klubu. Zahrát si venku, že jo, takže asi nějaký festival, ať už Beats for Love, Let It Roll, cokoliv z toho bych fakt jako ocenil.
0: Určitě.
1: Yes.
0: My jako, abych jako mluvil za bici pomalu na tu deepovou vlnu taky budeme najíždět, takže super.
1: Máme
0: super
1: se vidět. Na co těšit, určitě.
0: Máme tady talentované lidi kolem sebe.
1: A aby toho nebylo málo, další inovace tohoto večera. Máme tady takzvaný, dej jingle. Dobře, fatální rozstřel s Antihírem.
0: Tak to byl sestřel.
1: Tak, jsi ready?
2: Jsem ready.
1: Budeš odpovídat buď to, nebo to, jo?
2: Ok.
1: Tak to, nebo to?
2: Tak co? Asi to.
1: Dobře, super. Klub nebo festival?
2: Festival.
1: 140 nebo drum and bass?
2: Momentálně 140.
1: Oh yeah. MCs nebo bass?
2: To je těžký. Life asi bass, ale na trecích, když je to fakt jako dobře zmixované, tak mě MCs hodně baví.
1: Vinyl nebo digitál?
2: Za mě digitál, bohužel na vinily hrát neumím, takže určitě bych si to chtěl naučit, ale za mě digitál.
1: Old school nebo new school?
2: New school.
1: Oh yeah, a poslední věc, DJ set nebo live set?
2: Za mě DJ set, ale pokud někdo umí zahrát live set, tak to strašně cením, protože na drum and bassové scéně je toho málo.
1: No tak jo, tohle byl fatální rozstřel s Antihírem, máme ještě...
0: Chceš ještě jingle nakonec?
1: Dej tam ten jingle. Tak jo, ještě posledně bych... Díky. Ještě bych teda na závěr chtěl, jestli bys mohl uvést tento track, když tak?
2: Je to od Submarina a důvod, proč jsem si ho vybral, je ten, že už je na mojí flešce 6 až 7 let. A za tu dobu mě fakt ještě neomrzel, je to taková temno-deepová věc a za mě nestárnoucí track.
1: Tak a krásně vám skončil, takže si ho poslechněte třeba někdy příště.
0: Krásně jsme ho prokecali, ale jinak tedy Submarine Return of NL, kdybyste hledali. Příjemná věc a my se za chvilku budeme hlásit zpět, protože my bychom vás někam chtěli pozvat.
1: Tak jest.

0: Partylist.
1: No, teď se slyšeli aktuálně znělku?
2: Ano, na Partylist, které už nikdy zase takhle nedáme, dobře?
1: Ne, kecáme, Mareček na ní pracoval dlouho a konečně byl rád, že to může zapět.
2: Ano.
1: Že? Je to tak?
2: Ano, je tak.
1: Je to tak, máme tady pro vás čerstvé party info. A já to odstartuju, protože 20. března máme další Slim Slam Dram, kamaráde. A víš, kdo bude v domečku? The Executioner. Mr. NDC! Ty přijdeš, že ho tady vždycky tak hypujem, že?
2: Skutečně, ale jenom ty, tyma, jenom ty.
1: Já to znám z těch jeho starých setů MC, GQ, nebo jak on se jmenuje, a to jsou největší věci. No každopádně je to tak, NDC v domečku ve fabriku 20. března, k němu Pyrapus, které jste mohli slyšet na loňských
2: Beats for Love. Pod pecí.
1: A myhneme se tam i my s Beátkou v supportu. Mm-hmm. A budeme natáčet set.
2: No pěkně.
1: Že?
2: Sakra, jako, vy jste mi to úplně vyšplouchli, jako, ten nápad.
1: Jako Beátka i já, takže budeme natáčet samozřejmě jako dva sety. No a já si myslím teda, jako, tak doražte všichni v plné polní, protože to bude stát za to. Já budu mít jako rád plný kotel v domečku.
2: Já mám rád radost.
1: Naložím, no. Takže to máme 20. března v domečku Fabrik Ostrava Executioner tak. NDC.
2: Ale my pokračujeme v party listu, protože poněvadž jelikož 2. duben 2026, vypadá to, že je to čtvrtek, jestli to tady vidím správně.
1: Je to tak,
2: Boje potom, toto jasné. Tak jo. Beats for Love on the road. Beats for Love on the road ve fabriku Ostrava.
1: Ano.
2: Na paškál si to vzal, samozřejmě nikdo jiný než For Biden, a.k.a. Jindra Society.
1: Náš kolega z roboty.
2: Takže For Beak si vzal na paškál On the Road, Beats for Love fabriku. Jako další samozřejmě nemůžou chybět Beaty anebo Thea, takže kolegovkyně? Kolegovkyně z práce. No a dál tak ten bude mít radost ze mě. Jak byste řekl? NDTR?
1: Já mu říkám NDTR.
2: NDTR. A Dudek Simo. A taky samozřejmě, proč to tady zmiňujem, náš dnešní host Antihero.
1: Jej!
3: Přesně tak. Vidíme takže se 2.4. ve fabriku.
1: Yes.
3: Dám si tam deepový set a samozřejmě hlavní hvězda večera Forbidden Society.
2: Yes. Abych dál pokračoval v tom line-upu, máme tam ještě Baku, anebo Konfiker.
1: No, máte tak, to tam teda nabitý.
2: Takže jo, Beats for Love on the road, čtvrtek 2. dubna 2026 od 9. hodiny večerní.
1: Je to tak. Každopádně Beats for Love on the road, v podstatě je to jedna ze sérií zastávek, kterou jsme ukuchtili. Budete nás moc slyšet na mnoha místech, je tam něco přes 10 zastávek. A my máme ještě jednu zastávku.
2: A já mám pocit, že zase víme, kde padá světlo.
1: Ano. Padá to světlo tady na našeho hosta, protože mě by zajímalo a posluchače určitě taky, že kromě fabriku, kde tě můžou v blízké době zastihnout?
3: Je to teda ten fabrik 2.4. a příští týden mám vlastně dvě hraní. 23. v klubu Klid bude Liquid Deep Session, taková nějaká lokal party, kde zahraju Soulful Deep Set.
1: Mm-hmm. Tak to se tam potkáme, shodou okolností tam hraju taky.
3: Takže výborně. A den na to ve Skautské v Porubě, tentokrát už to nebude drum and bass, ale tam si dáme 140, dáme nějaký grime, dáme UK Garage. A
2: no a tak, aby to nebylo málo, tam se zase potkáme my dva. Protože tak. Tam si zase i já zahraju 140.
1: To je tak hezky, jak se potkáváme všichni, že?
3: Přesně tak. A jenom týden později potom v etáži,
1: ano,
3: přijede Bolhek.
2: Oh yeah, Jirka, zdravíme Jirku.
1: Čau Jirko.
3: Zdravíme Jirku. skvělý producent, který už teď bydlí v Rakousku, takže samozřejmě už je to trošku více výjimečná věc si ho poslechnout v Ostravě. Vydal spoustu nových tracků, takže my se těšíme.
2: Mm-hmm. Super. Můžeš ještě třeba dál říci, pokud to tam někde máš u sebe, koho na akci dál ještě budeme supportovat? Nebo...
3: Takže dál budu tam samozřejmě já, bude tam Marek, Drop Database, Volhek. Mm-hmm.
2: To jsem já, by the way.
1: Ahoj.
3: Potom Defile a Noir. Já teda doufám, že jsem nikoho nezapomněl, ať někoho,
2: ne,
3: někoho
2: si,
3: nenaštvu,
2: ne.
3: Ale jo, je to
2: takže,
3: komplet.
2: Takže rozhodně tohle datum si zapište, jestli můžu ještě jednou říct si to datum, prosím.
3: 27.3. Klub Etáž.
2: Klub Etáž, skvělý prostor, určitě pokud nikdo nevíte, nebo ještě jste tam nebyli, rozhodně navštivte tento skvělý undergroundový prostor, protože ten začíná vystrkovat růžky.
3: Já teda musím říct, že co jsem se takhle bavil s lidma zatím, tak si většina myslí, že je pořád na, stále na tom
2: ano.
3: starém místě, což ano. byla Dolní oblast.
2: Doblast.
3: Ale teď je to v centru přímo mezi Karolínou a Elektrou, takže,
2: takže
3: super. Je to tam tak trošku schované za rohem, jde se schodama dolů.
2: Ale je to centrum, takže pojďme všichni do Režma. Jo, tak jo, tohle byl náš party list. Vidím, nebo teda nevidím, ale slyším, že nám tady hraje další z tracku od našeho hosta, kterým je Antihero, tak jenom jestli můžeš ještě něco k tomuhle tracku říci, než nám skončí.
3: Určitě, určitě. Tento track je od producenta jménem Harley D. A tento producent rád spojuje minimal drum and bass a takový ten temný jump up, který dělá například Simula. Za mě prostě track, který umí rozbít dance floor.
1: No,
2: žabičky.
1: Já na žabičky slyším, nám tady vrzají dveře často, tak navrhuji, pojďme si to ještě dát a vlastně Antihero si pro vás připravil setík,
2: ano.
1: Takže my ho pomaličku tady necháme sen.
2: Nachystáme?
1: Nachystáme ho, nachystáme, jak se říká a myslím, že se můžete těšit na temnou jízdu.
2: Let's go!

0: No tak jo, nastal ten čas, na který jsme se všichni těšili.
1: Přesně tak, nastal nám ten pravý čas. Antihero je za mixem.
0: A my jdeme rovnou na to.
1: Takže tak Antihero, je to tvoje.

0: No tak jo, tohle byl set od našeho dnešního hosta jménem Antihero. Lukáši, jak se ti dnes hrálo?
1: Hrálo se mi suprově, zahrál jsem si deep, trošku do likvidu, ukončil jsem to 140-kama a mě se hrálo skvěle. Takže děkuju moc za pozvání, kluci.
0: Yes, my děkujeme, bylo to fakt výborné. Já mám hroznou radost z toho, když tady u nás v té krásné zemičce a v krásném ostravském městě nacházíme takové lidi, kteří mají prostě rozptyl jakýchkoliv žánrů, nejenom jednoho. Že jako víš, je to v dnešním světě dost důležité.
2: Ano.
0: Super, bylo ano. To fakt výborné, krásné to bylo.
3: Moc pěkný set, musím říct, taky byl jsem mile překvapen a tak mám to fajně ke konci sklouzlo.
1: Jak říkáš, Maro, jestli bych tu měl předat jednu message, tak je to buďte otevření novým věcem, nové hudbě.
0: Super.
1: Nebuďte zaškatulkovaní jenom v jedné věci.
3: Super. Amen. Konečně nikdo nechce světový mír.
0: Amen. No tak jo, my se blížíme pomalinku ke konci. Možná ještě jedna otázka nakonec mi napadá. Jsi přece jenom Antihero, tak jaký je tvůj oblíbený záporák?
1: Oblíbený záporák, tak to asi bude Sauron, protože jsem velký fanoušek Hobita a Lord of the Rings, takže
0: super.
1: Takže 100% tak. Sauron, pan temnoty.
0: Krásná tečka na závěr.
3: Samé plusové body, mater kluk u mě. Dneska večer.
0: Super. Tak jo, poslouchali jste Fatal Terror Show dneska s Drobdatabasem a s Fantekem. Mějte se tu krásně, opatrujte se.
3: Mějte se, jak nejlíp umíte. Nebojte se objevovat nové věci, ještě jenom vám to zdůrazníme.
0: Ano, příští týden, vlastně vůbec nevíme, kde bude, ale někdo bude.
3: Příští týden by podle všeho měly být ženy.
0: By měly být ženy
3: a bude s tvrdým masakrem Europlay.
0: No a kdyby ne, tak se na nás nezlobte.
3: Jo, my v tom máme guláš trošku.
0: Tak jo, tak se mějte se hezky a naslyšenou.
3: Dobrou noc.
1: Mějte se, děkuji.

0: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poesfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
2: Je to tak, to my si dáme na zobák.
0: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Pěkně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poroze zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: Fresh Radio.
0: Jsme metropolitní rádio.
1: Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: jsem jenom čet a chtěl jsem trochu lépe.
1: Novinky na Fresh Radio.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžo labůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukáz

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Je to tak, to my si dáme na zoba.
1: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.

0: buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ. Fresh Radio.
2: Mane AK4, ty víš kolik? Dělám pusy, dělám love, chceme víc.
3: Is this Chappie Beats?

0: pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poesfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
2: si dáme na zábavu. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
3: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
4: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpočet.

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barak-klub.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.